0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa,
3: Mirá,
0: Rybičky,
3: Migové,
0: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa,
3: Harley,
0: Tomáš Klus,
3: Single X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: Prima.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České děti používají telefon od velmi útlého věku. Odborníci připomínají, že to může mít velmi negativní dopady na jejich dospívání. Hned 40% dětí do 6 let tráví u chytrých telefonů přes hodinu denně. Důležitým faktorem je mimo jiné přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Začala ostře sledovaná evakuace osob z lodi, kde se hned několik lidí nakazilo zákeřným hantavirem. Na pevninu budou vystupovat ve vlnách. Včera ji opustilo 94 lidí, dneska dalších zhruba 20 a přibližně 30 pasažérů odpůjí do Nizozemska. Fanoušci fotbalové Barcelony na celém světě oslavují, jejich katalánský klub totiž ovládl včerejší El Clásico. Odvěkého rivala z Realu Madrid porazil pohodlně 2-0 a může začít slavit. Právě na bílý balet už má totiž nedostižný náskok a předčasně získal titul. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Olomouc zahájí tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici. Ta propojí ulice Kaštanová a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, která už je ve špatném stavu. Práce vyjdou na 26,5 milionu korun. Část nákladů pokryje dotace. Novou lávku plánuje město otevřít už v listopadu. A dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku ráno a večer ojedinělý déšť, odpoledne pak zataženo. Nejvyšší teploty je 10 až 18 stupňů. A k tomu vítr, jeho západní.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Což vlastně není úplně tak pravda. Jenom s Michalem a Davidem. Ahoj Davide, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Jasmin má dneska volno, takže tady jsme sami. A vlastně nejsme tady sami. My víme, že vy jste u rádia a za to jsme moc rádi. 6 hodin, 2 minuty, Meduza, Bad Memories, tímto celý odstartujeme. Tak krásné ráno. Hit Radio Orion.

0: Startovali pondělní snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska s vámi Michal a David, krásné ránko, včera den matek, a tak by mě zajímalo, jak jste to slavili, jak to slavil David, co?
1: Tak já jsem cestou z hor poslouchal rádio, kde mi některý z mých kolegů, už si nevybavím jméno, poradil a připomněl, že je Mezinárodní den matek a že bych se měl své mamince ozvat. Tak jsem mi zavolal a byla nadšená.
0: Ty jsi volal a co jsi na to řekl?
1: Nic.
0: Nic, tak to jsi řekl dobře, Davide, kamaráde. Já teda popravdě nepřipomenulo mi to rádio takhle, ale na Instagramu jsem si člověče večer všimnul, že tam spoustu lidí dávalo právě příspěvky s maminkama a říkám, tyjo, co se to dneska děje? A pak mi to došlo, tak jsem se teda taky svým mamce připomněl, jakože tady jsem a že o ní vím. Tak snad jste to udělali i vy a na to se vás právě budeme ptát v minutě šampionů, která startuje teď. Tak napište nám jméno, město a jak jste právě vy oslavili Den matek, ať už z pozice potomka, anebo jakou radost to vám udělalo jako mamince. 777-937-777 bereme SMSky zprávy přes WhatsApp a teď k vám posíláme další skvělý hity. Tohle je Justin Timberlake na Hit Radio 606. Hezké ráno. I got

0: Je potřeba ten nový pracovní týden nastartovat z vesela, alespoň muzikou a minimálně se tvářit, že se nám ráno chtělo vstávat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 6 hodin, 10 minut, krásné ráno. Jak jste slavili včerejší Den matek, na to jsme se vás ptali, začíná minuta šampionů právě teď. Lenka Bruntál, prací jak jinak, ale bomboška a kytky byly. Renata Lipno, krásně, děti přijeli, tak jsme byli všichni spolu. Květa Děčín, maminka bydlí daleko, ale jela jsem za ní a strávila s ní celý víkend. Mamince je 84, krásný den to byl. Andrea Budějce, dala jsem mamince její oblíbené ořechy v čokoládě a nalili jsme si vínečko. Kača Olomouc, přátelé, já už rodiče nemám, ale mé děti mě potěšily tak moc, že je to až neuvěřitelné. Marila ze Žďáru, dobré ráno, tak já jsem mamince koupila kytičku a pak jsme byli na krásné procházce a maminka byla moc spokojená. David Žacler, mamce jsem dal kytičky a holky vyráběly dárky ve škole mamince. Hezké ráno do rádia i tobě. Janča Olomouc, já měla nejen den, ale sváteční víkend maminek. Vytáhla jsem si na puberťáka na Pálavu, kde jsme nachodili a najezdili na kolech desítky kilometrů a bylo to naprosto úžasné.
1: Krásný víkend.
0: Krásný výkon, jsem myslel, že řekneš.
1: Taky.
0: Nemůžu dýchat, jak jsem na to tady sám, chybí mi tady Jasmin, teda popravdě. Mohl ses přidat?
1: Tak příště.
0: Tak příště. My vám moc děkujeme za vaše krásné zprávy, my teda dodatečně přejeme všem maminkám všechno nejlepší tady od nás Zitrádia. Milujeme vás, no a nejenom pro maminky, ale pro vás všechny, kdo jste si nás chvíli před 6:45 pustil k tělu, posíláme další hity. Tohle je Lady Gaga, The Dead Dance. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Snídaně šampionů, chvíli po 6:45 a nás by zajímalo, o kolik kamarádů jste za víkend přišli, co?
1: Proč se ptáš?
0: Ptám se ani ne proto, že bychom se s někým rozhádali, ale Instagram pokračuje v největší čistce ve své historii.
1: Kecej.
0: Odstranil desítky milionů botů, spamových profilů a taky mučtů, které uměle navyšují počty followerů. A máme tady výsledek, sečtero podtrženo, třeba ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. A teď se držte. Nejvíc Ariana Grande, minus 5,5 milionů sledujících.
1: Ty bláho.
0: Což je víc, než kolik má Slovensko obyvatel. Takže Ariana Grande, minus 5,5 milionu. Pak tady je třeba Taylor Swift, 4 miliony, minus. Billie Eilish, milion. A třeba taková zpěvačka Adele, minus 500 tisíc sledujících.
1: Takhle, ještě předtím, než začnou fanoušci Ariana Grande panikařit, já připomínám, že ona má na Instagramu furt 363 milionů sledujících. Jo?
0: Takže to je jako prd do Vltavy.
1: Je to tak, jako kdybys třeba ty přišel o jednoho sledujícího, nebo já.
0: To je pravda. No tak jak jste na tom vy, taky vám ubyli kamarádi. Já jsem to kontroloval, u mě to stagnuje. Tak o kolik přátel jste o víkendu přišli vy?
1: Schválně, napište nám.
0: Za chvíli další hity. Marek Ztracený, Modlitba za pátek, to se hodí takhle při pondělku, nebo Avicii, Levels, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí, tak hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
8: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspímese.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariér.
15: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Klimkovic od Svinova v Janovské ulici bourala 2 auta a na místě zasahují záchranáři. A na Zlínsku na průjezdu Horní Lhotou došlo ke střetu osobního auta s autobusem.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Jakoby jo.
1: Něco na tom je.
0: Něco na tom je. Není náhoda, že to hrajeme zrovna v pondělí ráno. Marek Ztracený, modlitba za pátek 6.31. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David má...
2: Ranní update.
3: Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli, v posledním duelu před turnajem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem. Česko trápí extrémní sucho, nedostatek vody registrují meteorologové po celé republice, včetně Třeboňska. V jižních Čechách tím trpí nejen rybolov, ale taky rekreační střediska. Češi rádi hýčkají své domácí mazlíčky, přibývá proto psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování patří mezi nové trendy například terapie červeným světlem. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Terapie červeným světlem.
1: Taky mě zaujala nejvíc teda.
0: To je geniální. Jako, já se tomu vlastně ani nedivím, protože je pravda, že za psy jsme schopni utratit spoustu peněz. My jsme takhle měli, nebo bývalá sousedka takhle vydržovala svýho pesana a jakoby podle jeho výrazu, nevím, jestli z toho byl jako úplně nadšenej teda.
1: Taky vždycky vidím takový ty psy navlečený do těch hadrů a říkám si, je jim to pohodlný, no, ale já nevím.
0: No, tak ti neřeknou, no. Nicméně třeba pro našeho psa je nejlepší terapie, když se může vyválet jako v kaluži.
4: Normálně v bahně, jo.
1: To je zadarmo.
4: To je zadáčo, je spokojený.
0: Pojďme na další muziku, tohle vás bude bavit, je to srdcovka, kterou jsme vybrali my dva pro vás, kdo nás sladíte, YouTube Pride in the Name of Love. No a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem jako tradičně každý den mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Krásné ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6:39, krásné ráno. Představte si, že jdete do restaurace, sednete si ke stolu a aniž byste si cokoliv objednali, tak obsluha vám přinese nějaké jídlo. Tak tenhle absolutní úlet funguje v pár restauracích v Japonsku. A prosím pěkně, tady dostanete jídlo, které vám objednal člověk, který tam byl před vámi, a vy zas objednáváte něco pro toho, kdo přijde po vás.
1: No to je mi zajímavý teda.
0: No všechno je to vlastně o nějakém jako překvapení a vlastně o tom, jak moc velký dobrák je ten, kdo seděl u stolu před vámi, jo. Já teda, když se to představím na sebe, jo, já bych byl ten, kdo by objednal nějakou totální hovadinu a pak bych ještě koukal za oknem, co na to ten dotyčný říká, jak se na to tváří, víš, takováhle škodolivost.
1: Je fakt, že tyhle restaurace nejsou ideální, pokud jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale pak jsou ti, kteří jdou a říkají si, dneska mám chuť na sladký, dneska mám chuť

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
10: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na příjezdu do Klimkovic od Svinova v Janovské ulici. Bourala dvě osobní vozidla a na místě zasahují záchranné složky. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept.

0: dáváte si pondělní Hit Radio snídaně šampionu s vámi. Michal a David, krásné ránko, no a máme za sebou prýma událost, díky které se o nás mluví po celém světě. Český fotbal má za sebou docela šílený víkend, to vám asi neuteklo. V derby, který mělo ukončit boj o titul, přerušili zápas fanoušci týmu, který vyhrával.
1: No, závažnosti tady z toho momentu svědčí i fakt, že ty sám si dobrovolně přišel se zprávou o fotbale, takže to už musí být něco.
0: No, protože já jsem se vrátil v neděli ráno asi ve tři domů a teďka já jsem neměl čas projet Instagram během dne, tak na to koukám a říkám si, a tady jasně zápas, hrálo se derby, tak to jsem nějak jako registroval a teďka vidím, jako na těch videích jenom to projíždíš a vidím prostě lidi, jak vtrhli na ten trávník nebo na to hřiště, jo. A říkám si, tak to hrálo Slávy se Spartou, no tak to asi Spartani tam prostě vběhli, ne? A tak to projíždím a říkám, počkej, to nebyly Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů. A teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl jako vůbec v tom, že to bylo 3 minuty před koncem a kdy vyhrávali.
1: Takhle, ono to vůbec nedává smysl.
0: Jo, takže nic, takhle, nechme fotbal fotbalem, to je fuk, jo. Spíš, pojďme se zamyslet nad tím, když máte třeba svůj jako nejlepší den, vysněný třeba svatba nebo promoce nebo něco, a pak přijde nějaký strejda nebo někdo jiný blízký a udělá z toho totální jako šílenost, jo. Já mám třeba příklad, když jsem byl taky 2 týdny zpátky na svatbě, tak nenapadlo nic lepšího, než že svědek vezme prostě prskavky na prskavkový tanec a zapálí to najednou. A bylo po prskavkovém tanci, protože mu to shořelo v ruce asi za 3 vteřiny.
1: Může se stát. Na svatbě se může stát taky to, že třeba některý z hostů opije takovým způsobem, že tu svatbu prostě zrujnuje. I to se může stát.
0: Dobrý je, to se ti stalo, to je vlastní zkušenost, nebo?
1: Ne, kamarád. Kamarád.
0: Kamarád říkal. No, blbý je, když se to stane ženichovi, že jo? Tak to, to pak je teda totální disaster i pro nevěstu. Tak jestli máte nějaké takovéhle zážitky, kdy jste opravdu fakt se na něco těšili a něco vám to neplánovaně, nějaký strejda vám to přerušil, tak klidně nám napište, my se rádi pobavíme, no a co vás zabaví teď? Do 7, než vám dáme další zprávy, to jsou Codeline, Follow Your Fire, tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny a hygienické potřeby se nejspíš zlevňovat nebudou. Vláda totiž pravděpodobně odmítne návrh Pirátů na snížení daně z přidané hodnoty u vybraných produktů, a to například plen, vložek nebo tamponů. Návrh má pomoct hlavně domácnostem s nízkým příjmem. Podle představitelů Babišova kabinetu by takové změny ale přinesly negativní dopady na státní rozpočet. Další zprávy přichází ze zahraničních hor. 28letou turistku z Česka zasáhl v rakouských Alpách blesk. Konkrétně místo kousek od ní k zemi odmrštila tlaková vlna. Do nemocnice ji musel přepravovat vrtulník, hospitalizován byl i její přítel. Za pohonné hmoty platí na Slovensku ještě víc. Ceny benzínu i nafty byly minulý týden u našich východních sousedů vůbec nejvyšší od roku 2022. Slovensko v pátek zrušilo poslední omezení při tankování nafty a také dvojí ceny tohoto paliva. Pohonné hmoty tak mají dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Studenti z Olomouce plánují pochod do Prahy na podporu kultury a médií. Na přelomu května a června 15-denní pochod dlouhý přes 330 km spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Organizátoři chtějí při akci otevřít veřejnou diskuzi o významu kultury a podmínkách lidí pracujících v kulturním sektoru. A dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku ráno a večer ojedinělý déšť, odpoledne pak zataženo. Nejvyšší teploty 10 až 18 stupňů a k tomu vítr jihozápadní.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
14: Snídaně šampionů. 7 hodin, 2 minuty, přejeme dobré ráno všemu dobrému lidu.
15: Dobré ráno všem.
14: Dobré ráno všem. S vámi Michal a David. Jasmin má dnes volno, zítra bude, říkala, myslím.
15: Mně přijde, že trošku polevujete, jak jsme začínali v únoru, tak jste tady byli každý den nastoupený.
14: Počkej, nevím, proč mluvíš v množném čísle, já jsem ještě nechyběl, absenci nemám.
15: Ale říkal jsi, že budeš mít tento týden.
14: No v pátek tady nebudu, no. Asi.
15: A jsme doma.
14: Asi. Tak my jsme moc rádi, že vy jste tu s námi, 7 hodin, 3 minuty, další muzika pro vás. A mimochodem, už v téhle hodině budete soutěžit o půl osmé v rychlé pětce o vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
16: Hit Radio.

0: Tohle jsou hodiny v 7 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že my všichni, ano, i vy, kdo posloucháte, máme v rodině jednoho otravného příbuzného.
1: Přikivuji.
0: Minimálně jednoho. Tak se ptáme, co byste byli ochotni udělat pro to, abyste se s tím konkrétním člověkem nemuseli bavit. Proč se na to ptáme? Protože tu máme příběh 31-leté ženy, která předstírala 4 roky ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat své tchýni. Podle svědků to prý hrála skvěle, zapomínala absolutně na všechno, co se nějak týkalo tchýně, úplně ji ignorovala, až se teda jednou zapomněla a oslovila tchýni přezdívkou, kterou se ale podle lékařských záznamů v uvozovkách nemohla pamatovat a celý to prasklo.
1: Překvapení bylo na světě.
0: Překvapení bylo na světě pro všechny. Já teda, ano, občas zapomenu, kam jsem položil klíče, ale zapomenout na celou tchýni, tak to je opravdu jako majstrštyk, ale 4 roky žít ve lži. Myslím, že to bylo náročný teda, že se, já si dím, že se do toho dobrovolně pustila, protože na lhaní je největší problém ten, že si musíš všechno pamatovat. A teď si vím, že to takhle kreješ 4 roky, jo? Tak se ptáme, co nejšílenějšího jste kdy udělali vy, abyste se vyhnuli setkání s někým, koho nemusíte?
1: Může to být tchýně.
0: Může to být tchýně, může to být někdo z rodiny, kdokoliv, může to být kolega v práci, může to být šéf. Tak jaký byl ten váš nejšílenější únikový plán? To nás moc zajímá. Klidně nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to napište jako zprávu. Vrátíme se k tomu a teď k vám letí další hity. Doslova Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio v 7 hodin a 11 minut. Tak krásné ráno. Šampioni.

0: pondělní Hit Radio a snídaní šampionu. Co nejšílenějšího jste kdy udělali, abyste se mohli vyhnout setkání s někým, koho opravdu nemusíte? Tak na to jsme se vás ptali. Byla tady totiž žena, která 4 roky předstírala ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat svojí tchýni, a tenhle geniální plán připomeneme, ztroskotal na tom, když se jednou zapomněla a tchýni oslovila přezdívkou, kterou si nemohla pamatovat. Tak jsme chtěli, ať se podělíte o vaše příběhy, kdy a jak jste se komu vyhýbali. Píše Marek, zdravím. S bývalou tchýní jsme taky byli na kordy. Potom, co jsem si asi půl roku vymýšlel, proč se mi nehodí za ní s mojí teď už bývalkou přijet, jsem jí to řekl na ferovku, že s ní prostě nejde vydržet. Díky bohu, už je to bývalá tchýně.
1: Teď už chápeme, proč je bývalá.
0: Tam si myslím, že se to zlomilo. Pak mě taky povela zpráva. A když nevíte, kdo ten divnej nebo nepříjemný je, jste to vy. Což vlastně na tom taky něco bude. A já si říkám, Jasmin tady dneska není. Jestli to pro nás nemá být nějaký podprahové znamení, že se tady s náma třeba nedá vydržet. Dá se s náma vydržet? To až se necháme na vás, kdo nás poslouchá. Za chvíli další hity Shakira nebo Top Loader, a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Nabídka pracovních míst.
3: Firma PVček z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Známé příběhy, nová energie.
10: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
9: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
10: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
9: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
10: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Sherlocku,
1: Záhada! Jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
5: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
1: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
14: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Kroměřížsku ve Běžkách leží na vozovce sražená srnka, dejte tam pozor. A kolem 15 minut se zdržíte aktuálně v koloně v Ostravě na Rudné na příjezdu od Havířova. Šťastnou cestu všem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Michal a David s vámi a David pro nás má
1: ranní update.
2: Pokud vás pálí žáha, nemusíte obviňovat jen špatnou stravu. Podle zdravotníků totiž může za nepříjemný tlak na hrudi, kyselou chuť v ústech nebo pocit pálení za hrudní kostí hned několik faktorů. Tak například špatné držení těla, nedostatek spánku nebo stres. Na silnicích bychom měli být opatrnější, hezké víkendové počasí přilákalo motorkáře, kteří letos dlouho čekali na první projížďku. Záchranáři proto vyráželi k celé řadě dopravních nehod. Například v jižních Čechách včera zasahovali minimálně u třech, ve kterých figurovali právě motorkáři. Zima v Česku ještě neřekla poslední slovo, do tuzemských hor se letos znovu vrátí sníh, padat by přitom měl i ve středních polohách, celý týden potom bude podle předpovědi chladný a zatažený.
0: Ty si řekl, že letos se na hory vrátí sníh, myslíš jako prosinec normálně, nebo jako?
2: Myslím jako květen nenormálně.
0: Myslíš jako teďka květen, jo?
2: Myslím jako zítra, vidím tady normálně úterý, středa, vločky, pátek a sobota taky.
0: No nepotěšil se nás, Davide? To nás úplně nebaví teda, ale co bude bavit vás, je tady rychlá pětka s Markem Ztraceným. Dvě vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni, tak pokud byste o ně měli zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Ladíte pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Krásné ránko, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 2026. Tohle bude koncert, který má ambici přepsat historii. 7. srpna 2026 Letenská pláň. Je to takový vlastní speciální stadion, který Marek chystá přímo na Letné. Čeká vás tam obrovská show, parádní atmosféra a zážitek, který posune hranice koncertu zase o kousek dál. No a o dva lístky si zasoutěží Peťa. Peťo, hezké ráno. Halo, halo?
2: Halo,
0: už to funguje, dobré ráno. Peťo, tak co ty a Marek Ztracený?
2: No, posloucháme doma, posloucháme.
0: Takže bys ráda vyrazila na koncertík, co?
2: Kdyby jsme, loni nám to nevyšlo, kvůli malý, že se nám narodila, tak by to bylo fajn.
0: Hezký. No tak od výhry tě dělí už jenom 5 otázek. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, který pták je známý tím, že do cizích hnízd klade svá vejce?
2: Kukačka.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký legendární loupežník žil v lese Řáholci?
2: Byl to asi Runcajs.
0: Byl to určitě Runcajs.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jakou barvu má rybička Nemo ve známé pohádce?
2: Oranžovej byl.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje tekutina, která vytéká ze sopky při erupci?
2: Láva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolik má běžná hrací kostka stěn?
2: Jen 6.
0: A ty máš, Peťo, 2 lístky.
3: Konečně bez chyby. Mně přijde, že tak strašně dlouho jsme tady neměli bez zavázání.
0: Neuvěřitelný. A to, Peťo, važ si toho, protože David je kat rychlý pětky, jo, takže to, že to David jako ocenil, tak opravdu teda jako klobouček.
2: Juchu.
0: No tak máme radost, že máš radost. Dopadlo to, koncert si užiješ. 7. srpna, Letenská pláň. Lístky posíláme a potkáme se tam. Tak Peťo, krásný.
2: Ano, děkujeme.
0: Není zač, krásný pondělí přejeme, měj se hezky.
2: Děkujeme, krásné ráno.
0: Ahoj. Je, nějaký děti tam jsou. Ahoj, děti, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 7.40, krásné ráno. Dva prodloužené víkendy za námi, tak snad jste si je užili naplno. Dva týdny vlastně většina národa pracovala jenom od pondělí do čtvrtka.
1: A o to těžší bude tenhle ten týden.
0: Přesně, s tím je konec. Tenhle týden bude dlouhej, ale to nejtěžší čas máte za sebou, a to pondělní ráno.

0: 2027.
1: Jestli chce plakat. Jestli chce plakat a vlastně si tak říkám, Davide, já nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad říkat to těm lidem.
0: Hele, ale 7.41 v pondělí, strhli jsme to jako náplast a teď už jenom samé dobré zprávy.
1: Jo.
0: Třeba, že si budeme hrát Taylor Swift.
1: A samý dobrý hity. Pojďme to zachránit. Taylor, je to na tobě, věříme, ty musíš to zachránit teďka. The Fate of Ophelia za malou chvíli, taky Linkyni. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
11: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase Opava Krnov v Brumovicích v Opavské ulici bourala dvě osobní auta. Na příjezdu do Křelova Břuchotína od Topolán srazil motorkář zvěř a sražená srnka je taky na Kroměřížsku ve Věškách.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: 7.54, ladíte pondělní hitrádio, tohle je snídeně šampionu. Hezké ránko, pohonné hmoty pořád drahý a cesta vlastním autem letos k moři bude asi hodně drahý špas. A tak, Češi přiznávají, že tam letos pojedou vlakem anebo autobusem.
1: Drahý jsou totiž kvůli rostoucím cenám paliv taky letenky.
0: To je pravda. Takže vlastně ten vlak nebo autobus není úplně špatný nápad. Já teda, když si vzpomenu na moji nejdelší cestu, to bylo asi 20 hodin, kdysi dávno do Chorvatska autobusem. A vlastně tehdy jsem pochopil, že čas je opravdu relativní pojem. Jako hodina v práci ti uteče. Hodina v autobuse do Chorvatska trvá 3 roky, jo. Takže bylo to dlouhý, ale zase ten pocit, když v tom vlaku nebo v tom autobuse vytáhneš ty řízky z toho alobalu.
2: To je k nezaplacení.
0: Já úplně slyším ten zvuk, jak to praská, ten alobal.
2: Jak to šustí.
0: A jak ti to...
2: Do toho ještě pivečko, že jo.
0: A jak ti to, ty ostatní, kdo si nenabalil ty řízky, jak ti to závidí, jo? Ale třeba, kdyby jsme porovnali vlak a autobus, no tak nevýhoda autobusu je, že, a to jsem zažil, že se furt staví někde nějaký čurání, jo? No
1: tak ještě horší je, když se nestaví, že jo, a ty zrovna potřebuješ.
2: To potom ten čas neletí.
0: Potom to je krizovka, no. A nebo když si třeba někdo sundá boty ve vlaku nebo v autobuse. To pak jako vlastně nevíš, jestli to jsou boty, nebo jestli někdo nebaští olomoucký, jo. Nicméně, jestli teda pojedete letos k moři vlakem nebo busem, tak hlavně nezapomeňte vracet ty hnědý počálky. Jinak to budete pít z těch bílejch rozpálených kilínků.
2: A to se fakt nedá.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi odkládají rodinu. Z mnoha důvodů už pro mladé nejsou děti prioritou. V loňském roce se jich narodilo jen bezmála 80 tisíc, tedy nejmíň od konce 18. století. Podle sociologů dnes v Česku velmi málo lidí věří, že mít děti je povinnost. Představa, že žena musí mít děti, aby vedla naplněný život, v podstatě mizí. Česko čeká další výrazné ochlazení. Začátek nového týdne přinese nejen přehánky, ale taky pokles teplot. Středních a vyšších poloh se dokonce vrátí sněhové vločky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Umělá inteligence proměňuje podobu světové kinematografie. Americká akademie filmového umění a věd proto stanovuje nová pravidla na její používání. Významně ne změny by měly začít platit už příští rok, kdy se koná 99. ročník filmových Oscarů. Například za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi s jejich souhlasem. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Olomouc zahájí tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici. Ta propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, která už je ve špatném stavu. Práce vyjdou na 26,5 milionu korun. Část nákladů pokryje dotace. Novou lávku plánuje město otevřít už v listopadu. A dnes nás čeká na Moravě a ve Slezsku ráno a večer ojedinělý déšť, odpoledne pak zataženo. Nejvyšší teploty je 10 až 18 stupňů a k tomu vítr jeho západní.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Rozhráváme třetí třetinu pondělní snídaně s vámi Michal David.
13: Krásné ráno.
12: Krásné ránko, jsme moc rádi, že jste se zastavili. Čemu se směješ, Davide?
13: Já se jenom tak usmívám.
12: Usmíváš, máš dobrou náladu.
13: Jo.
12: No tak to je super.
13: Při pondělku.
12: Doufáme, že i vy máte super náladu, kdyby náhodou ne, tak vám to zlepší muzika. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké ráno.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Be Mine, tohle je Kamrat 808. A tohle je taky pondělní hit rádio a snídaní šampionů. S vámi dnes Michal a David. Kolikrát za den zkontrolujete váš mobil? Schválně, kdybyste měli vystřelit číslovku. Zkuste, Davide. Kolikrát za den?
1: 50krát.
0: Říkáš 50krát. Dobře, tak máme tady statistiku. Průměrný člověk zkontroluje mobil. A teď pozor. 96krát za den.
1: To je dost.
0: To je hodně. Je to vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to vlastně skoro reflex, že dneska každou volnou vteřinu zabijíme scrollováním, ale dřív jsme si museli poradit jinak, museli jsme vlastně přežít s vlastní hlavou. A tak se ptáme, když jsem tady to čet, tak jsem se zamyslel jako do dob, kdy ty mobily ještě nebyly, nebo nebyly tak rozšířený.
1: Což není tak úplně dávno.
0: Což není tak dávno a což my dva konkrétně jsme zažili, určitě i vy, kdo posloucháte, a říkal jsem si, sakra, co jsme dělali, nebo co jsem dělal já, když jsem třeba čekal na zastávce, nebo když jsem byl v čekárně, jo, co se dělo? Já si nedokážu vybavit, co jsem dělal, protože opravdu dneska víme a vidíme, že přikivujete, že prostě když se nudíš, nemáš co dělat, jsi tam sám někde, tak vytáhneš telefon a prostě koukáš, jíždíš, já nevím, počasí, koukáš do mailu, koukáš, děláš cokoliv, aby se zabavil.
1: Vlastně úplně automaticky ta ruka šáhne po tom telefonu, i když kolikrát se přistihneme, že vlastně ani nevíme, co tam máme dělat. Ten mobil vrátíme hnedka zpátky do kapsy.
0: Tak co jsme dělali v těch čekárnách nebo ve vlaku nebo na těch zastávkách třeba před, já nevím, 20-30 lety, jo? Tak jako lidi si povídali asi, pravděpodobně, koukali se z okna, anebo když jsme byli v čekárně, tak jsme si četli letáky, nevím, o prevenci vší třeba, jo? Ty letáky tam jsou pořád, ale už na to nikdo nehrábne, na ty časopisy. No tak pojďte nám pomoct, protože já opravdu nespomínám, co jsem dělal, když jsem neměl ten mobil, když jsem se nudil. Tak co jste dělali vy, když nebyly mobily a potřebovali jste zahnat nudu? To je otázka na vás. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Další důvod šáhnout po tom telefonu teďka, že jo?
0: Přesně, teďka se omlouváme, ale opravdu na něj šáhnout musíte. Tak těšíme se na vaše zprávy, na vaše vzkazy. Teď k vám letí další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, Night Radio.

0: Mauro Soler. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, minutu po čtvrt na devět na Hit Rádiu. Průměrný člověk zkontroluje mobil 96krát za den, to nám dává poslední výzkum. A my jsme se tady tak s Davidem pustili do debaty. Snažíme se přijít na to, co jsme dělali dřív na zastávkách, co jsme dělali v čekárnách, když mobily nebyly, jak jsme zaháněli tu dlouhou, nudnou chvíli. Dneska to jednoduchý, vytáhneme mobil a scrollujeme. Ale jak to bylo dřív? Na to jsme se vás ptali, píše třeba Terka. Ahoj, před 20 lety mi bylo 15 a to jsem se prohlížela v čekárně časopisy. A před 30 lety mi bylo 5 a to mi mamina nosila sebou k doktorovi nějakou hračku nebo časopis, abych se mohla zabavit. Ty hračky, co byly v čekárnách, si pamatuju, že jsem musela nechat být, abych nesebrala nějaký další bacil. Mějte se fajn, zdraví Terka. Taky tady máme zprávu od Janči. Ahoj, zdravím do rádia. Je mi sice 30 a narodila jsem se před 30 lety.
1: To tak bývá.
0: To jasně. Ale i tak si pamatuju dobu, kdy jsme neměli mobily, sociální sítě ani všechny ty dnešní vymoženosti. A víte co? Četlo se úplně všechno. Já osobně jsem četla vše, co jsem viděla okolo sebe, prohlížela jsem si obrázky na zastávkách, četla obaly od potravin, letáky, časopisy a dokonce i čistící prostředky na WC. Vždycky jsem si něco našla. Dnes mají děti všechno hned na telefonu, ale tehdy nám stačila fantazie a obyčejné věci kolem nás a možná právě proto jsme uměli víc vnímat svět kolem sebe. To píše Janča a potom se podepisuju.
2: Jeden můj kamarád si dodneška pamatuje, jak se maďarsky řekne používat proti lupům, protože to bylo na etiketě nějakého šampónu. Ano. A dodneška si to pamatuje, protože to prostě z dlouhý chvíle čet.
0: To se četlo, tam bylo vždycky novošť, jo, nebo uj, to je možná maďarsky, jakože novinka, něco takového taky přečtený. Při zasežený oči vypláchněte vodou, vy přesně víš, jak dlouho to máš vyplachovat. Jo. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na první od Moniky.
3: Ahoj, no tak samozřejmě, když si dávno v 80. 90. tak se na zastávkách zásadně balili se kluci, sedělo se na klandru, vysílali se vyzývavé pohledy, no a pak už to šlo samo.
0: A dneska se tomu říká Tinder.
2: Mami, co to je balit?
0: Máme tady hlasovku od Marie.
4: Dobré ráno, ahoj všem, tak já sama za sebe musím říct, že já jsem prostě chodila s Walkmanem. Walkman, pak nástupce Discman a jinak knížky.
0: Knížky. Já když dneska vidím někoho s knížkou, tak ho opravdu obdivuju, protože za mě je to borec.
2: Kdo vytáhne
0: v dnešní době knížku a nevytáhne telefon, opravdu klobouček. Taky tady je hlasovka od Veru.
5: Krásné, dobré ráno do rádia. Já si vzpomínám velice dobře, protože jsem knihomolka, tak sebou ještě stále všude nosím knihu a spíš než po mobilu se snažím sahat po ní. Ale vidím to jako dneska, když jsem obíhala celý zastávky, dívala jsem se na rozpisy z mých řádů, ve vlaku jsem počítala sedadla a opravdu už jsem z nudy nevěděla co, takže jsem i počítala různý barvy aut vlaku. A nejvíc času jsem asi trávila se svojí hlavou a ve svojí hlavě. A bylo to strašně super. Vlastně bych ten telefon asi nejradši odložila a vrátila se k tomu, co jsem dělala předtím. Každopádně vám přeju hezký den a mějte se.
0: S tím souhlasím, no. Je pravda, já jsem říkal, že jsem si nemohl vzpomenout na to, co se teda dělalo, co jsem dělal já, ale přesně, jízdní řády. To člověk stále ještě u těch otáčecích, jak to bylo na takovém tom válci, si pamatuješ, Davide.
2: Jasně.
0: Tak to mě bavilo moc. A máme tady ještě, pojďme na závěr, hlasovku od našeho Tomáše.
6: Ahoj, tady Tomáš. Co já jsem dělal v těch devadesátkách třeba, nebo i v roce 2000, nevím, 1, 2, 3, když ještě to nebylo tak moc rozšířený ty telefony, tak si myslím, že třeba na zastávce, když jsem čekal na MHD, tak jsem čuměl prostě po buchtách, po pořádných buchtičkách, okouk jsem, jak vypadají, jaký mají přednosti a tak. V čekárně zase, když jsem čekal doktora, tak jsem zase projel časopisy a letáky. No a když nebyly třeba na zastávce buchtičky, tak jsem koukal na různý letáky, co tam byly nalepený, kde se co, kde hraje, nebo...
0: Přesně.
6: Nebo tak, no. Tak zatím, čau.
0: Přesně. Já bych si dal buchtičky se šodu, jak se o tom baví normálně dneska k obědu. No tak můžeme to zkusit hromadně dneska i my všichni, když budeme někde čekat v čekárně nebo na zastávce, třeba se s někým jenom tak popovídat.
7: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
8: Luxusní chlebíčky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam.
9: Azore, ke mně, nech tu srnku!
10: S Mala GPS žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
11: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.

0: Více na scoutska.cz.
1: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase Opava Krnov v Brumovicích v Opavské ulici bourala dvě auta a na průjezdu Bílovcem v Dukelské ulici taky bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální, ale dejte pozor.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Tohle je Adele na Hit Rádiu. Krásné ráno, díky, že posloucháte. S vámi Michal a David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Ve Spojených státech by se mohlo blýskat na lepší časy. Tamní úřady umožnili předepisovat přelomový lék proti rakovině slinivky. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům ještě před definitivním schválením. V Edenu padnul první doživotní trest. Slavia potrestala jednoho z fanoušků víkendového incidentu, při kterém předčasně vtrhnuli na hrací plochu. Představitelé klubu v identifikování výtržníků pokračují a další tresty budou následovat. Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli. V posledním duelu před šampionátem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem.
0: Už v pátek začíná hokejový svátek. Myslím si, že to uteče tenhle týden, ač je teda delší než ty dva předchozí, protože byly čtyřdenní pracovní pro většinu z nás. Tak teďka máme motivaci se na něco těšit.
2: Je to tak. Už v pátek to všechno vypukne.
0: Už je čas nakoupit vlaječky na zrcátka aut, nebo ještě ne?
2: Ještě bych počkal do čtvrtfinále.
0: Dobře, počkejme, nicméně asi nás čeká o něco klidnější podívaná oproti třeba, nevím, českému fotbalu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Takhle zní pondělní Hitrádio snídaně šampionů v 8.36 Huntrix Golden. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli vám někdy váš potomek poslal nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku, protože pokud je odpověď ano, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. Dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je ta týdenní výhra, kterou každý týden vyhraje jeden z vás a mimo to každý den vyhráváte taky denní výhru a tou je karetní hra Surikarty. Tak nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMS-ku, kterou vám poslali vaše děti, ať můžete vyhrávat. No a tu denní výhru, karetní hru Surikarty vyhrává Barbora, která teda samozřejmě dále pak soutěží i o tu hlavní cenu a SMS-ka od jejího syna zněla: Mami, můžu být dnes výjimečně do 9 doma, zítra bych za to doma uklidil. Tak něco za něco, že? Tohle předplatný, jak by se to dalo nazvat, že něco v budoucnu udělám, znám teda osobně velice dobře. Fungovalo to. Tak detaily podrobnosti k soutěži s Tesco Mobile najdete na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
6: AutoESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: AutoESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindl X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
13: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi.
12: 30 GB gratis a opakovaně.
13: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10.

0: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Alessias na Hydrátiu Orion. Teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V ulici 1. máje v Ostravě se srazily dvě osobní auta, tak tam dejte velký pozor. A i ve Vítkově v Opavské se bouralo, tak i tam nohu z plynu. A vaše dopravní info nám volejte na 800 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
9: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
12: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pozor na další fintu online šmejdů. Podvodníci se nově zaměřují na lidi hledající brigádu nebo přivýdělek. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což jim slibují přivýdělek v řádech tisíců. Policie upozorňuje, že lidem hrozí zapojení do podvodu. Už tuto sobotu, 16. května, můžeme poznat přírodu novým pohledem do lesů z Lesy České republiky. Lesníci se na nás těší na 67 lokalitách po celé republice. S celou rodinou se můžete vydat třeba do Bruntálu, poznávat les vedle budovy lesní správy. Připravený bude pěší okruh se stanovišti. Lesníci vám taky odpoví na vše, co vás o lese zajímá, a nakonec si můžete opéct špekáčky. Veškerý program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní minister školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a taky konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. Tenistky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. Bartuňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. Plíšková pak zdolala Němku Lauru Ziegemundovou. Do osmifinále už dříve prošla i Linda Nosková.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska to na opalovačku úplně nebude, máme hlášeno oblačno, odpoledne i s deštěm, teploty mezi 17 až 22 stupni.
10: Hit Radio Orion.
0: Po desáté s vámi Karla Michalíková, před námi třeba Shakira, o té jsme se dneska už bavili, tak teď nám k tomu ještě takhle hezky zaspívá Šikonauka.

víte a posloucháte Hit Radio Orion. Děkujem za to, já jsem Karla, zvu vás a za jednou bizarní situací do Zlína. Tam se dějou věci, prosím vás, to budete čučet. Policie zastavila řidiče, kterému dali i teda dýchnout. A borec jim tam nadýchal 3 promile. Do krve se tam s nima hádal, že to není možné, že měl jenom 3 piva, že nemohl nadýchat tolik, tak tam jako řešili. No a nakonec z pána vylezlo, že sice jako měl 3 piva, ale ne takové ty klasické půl litry, ale 3 dvoulitrové plastové láhve pivem. No, nebudu říkat značku, ale je to hodně piva, hodně alkoholu a určitě po takovém množství není vhodné sedat za volant, je to dokonce vložně zakázané. Ale hádal se tam s nima jako hodinu, že chce právníka, kde si cosi, navíc to byl cizinec, takže mu nešlo ani pořádně rozumět, no sranda. Jo, někdy, pojďme si říct, to ta policie nemá úplně jednoduché. Chytat zloděje, řešit opilé řidiče, ještě se s nima hádat, kde si o půlnoci, no já bych na to nervy neměla. Klobouk dolů před váma, zdravíme policii České republiky.

bude znovu žít vínem. Už 16. května dorazí na Severní Moravu největší vinařský festival v regionu. Na 9. ročník přijede 25 vinařství, návštěvníci ochutnají přes 250 vín, včetně známých moravských i zahraničních značek. No a chybět samozřejmě nebude skvělé jídlo. Cymbálovka je folklorní vystoupení, soutěže o ceny, včetně auta na víkend třeba. No a novinkou je venkovní program Ostrava žije folklorem se školou tance i živou muzikou. Takže jedna velká nádhera. Festival startuje 16. května od 12 hodin a vstupenky jsou levnější v předprodeji na ostravaževinem.cz. Moc si to užijte.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
7: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
10: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Je pondělí 11. května a vyladíte Hit Radio Orion po celé Moravě i Slezsku. S vámi Karla a taky za chvilku kapela Činasky. Pokud byste měli chuť Činasky slyšet a vidět naživo, tak máte možnost. Třeba 13. června, to už je vlastně za chvilku, tak to zahrajou ve Valmezu v letním kině v rámci jejich turné Open Air Léto 2026. No a co se týče ještě Moravy a Slezska, tak dorazí i 13. července do Šumperka na Pavlínin dvůr a 21. srpna do Olomouce na Korunní pevnůstku. Tak si pište do kalendáře, ať o ně nepřijdete a nepřijdete o ně ani teď na Hit Radio Orion, totiž hitovka každý ráno a možná to nejlepší od nich. Jen pro vás.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Jedna zajímavost. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci hledají dobrovolníky, kteří by jim pomohli při výzkumu, který se klade za cíl zlepšit diagnostiku poruchy spánku. Může jít jak o ty, kteří mají různé spánkové obtíže, tak i o ty, kteří se spánkem vůbec nemají problém, třeba jako já. Jo? No a zapojení veřejnosti je prý úplně klíčové, takže pokud si chcete celý den a noc poležet někde v pohodlné posteli a je to vaše oblíbená činnost, přihlaste se na Univerzitu Palackého jako dobrovolník, uděláte dobrou věc, dostanete dáreček a minimálně aspoň na jeden den spočnete. Konečně budete mít vědecky potvrzené, že jen si na chvíli lehnout opravdu trvá 8 hodin.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku.
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz. Přijď, navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo

0: 1400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde
4: od lesa, koupí auto od ESA.
5: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
7: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
8: Hit Radio Orion.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D46 mezi 29. kilometrem ve směru do Vyškova stojí v pravém pruhu porouchané auto, tak tam dejte pozor. A v Olomouci v ulici Šlechtitelů u křižovatky s Holickou je silnice komplet uzavřená kvůli stavebním pracem, tak ať s tím počítáte. A vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On Air.
7: Online.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda dneska projednává výdaje na obranu. Kabinet má představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského. Informuje o tom server i dnes. Olomoucká radnice zahájí ještě tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici. Propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku. Novou lávku plánuje město otevřít v listopadu. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Stav ženy, která byla mezi 5 evakuovanými do Francie, se v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali dříve i americké úřady. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech playoff vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Anaheim s Dostálem v brance porazil Vegas 4-3 a srovnal sérii na 2-2.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska bude oblačno s deštěm i přeháňkami, nejvyšší teploty 17 až 21, na horách 11 až 15 maximálně. Dneska dopoledne i po 11. hodině vám přeje Karla Michalíková, teď už Black Eyed Peas, tak Dua Lipa, přeju vám hezké počítání.

jsme Hit Radio Orion. Nejen, že nás ladíte, můžete nás i číst. K nám na web hitradioorion.cz jsme přidali článek, který se rozhodně přečtěte. Mluví se tam totiž o projektu Vagabundi na cestách. Určitě znáte tyhle kluky od nás z Beskyd, tuším, že pochází z Frenštátu. No a ti několik let cestovali po celém světě. Spali venku, prošli různé nebezpečné stezky, poznali různé kultury a kluci teď oznámili velký konec. Jejich cestování je u konce a my chceme klukům poděkovat za jejich úžasné dobrodružství, které jsme sledovali celé ty roky. Jako klobouk dolů, co oni všechno dokázali, protože na tohle jenom tak někdo nemá. Zbalit si batoh, zamávat blízkým a prostě jet obět svět. S báglem na zádech a s pár penězma. No, jako dobře vy, kluci, dobře vy. Více čtěte u nás na webu. Kluky ještě jednou zdravíme a přejeme vám jen to dobré. Flash.

0: Chili Peppers na Hit Radio Orion.
1: Ať žije Morava a Slezsko.
0: Celý květen hledáme

celé čáře vyhráli SDH Koblov, kterým ještě jednou gratulujem. Tenhle týden hledáme tu nejlepší školu Moravia Slezska. Pokud ji znáte, chodí do ní vaše dítě nebo vy sami, nominujte ji u nás na webu, napište ji tam a za váš hlas si můžete vyhrát lístky na ostravský majáles. Takže držím palce, věřím, že těch skvělých škol je tady u nás strašně moc, takže to opět bude velká konkurence a boj. Kdo to asi vyhraje, to zjistíme v pátek dopoledne. Nominace na www.hitradioorion.cz a žije Morava a Slezsko a ty nejlepší školy u nás.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.reportér.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Jsme Hit Radio Orion, za námi Forever Young a léto za dveřma, čili léto před námi. Sezóna začala už i pro kempaře a dobrou zprávou je, že většina provozovatelů oproti loňsku neplánuje vůbec zdražovat. Loni do českých kempů vyrazilo přes 1,5 milionu lidí. A vzhledem ke zdražování letenek je možné, že letos bude takových turistů ještě mnohem více. Dokonce si myslím, že takový život ve stanu bude možná nový standard budoucnosti, protože když se dívám na ceny bydlení, no to je masakr. A je čím dál horší, nepřipadá vám? Fakt jako brutální ty ceny za ty byty. Myslím si, že teda přibude kempařů, kteří budou kempovat tak nějak celoročně. A jestli to takhle půjde dál, tak za pár let už nebude otázkou, kam na dovolenou, ale který kemp má nejrychlejší Wi-Fi a nejlevnější parcelu.

0: Posloucháte Hit Radio Orion, za námi Mikolas, dříve známý jako Mikolas Josef, nyní už jenom Mikolas. Kdyby si takhle třeba Marek Ztracený řekl, já už nebudu ztracený, já prostě budu jenom Marek. Třeba Taylor Swift by se rozhodla, že příjmení už jí nebaví a že bude jenom Taylor. Já jsem Karla Michalíková, příjmení dlouhé už bude jenom Karla. Pro dnešek se loučím, přeju vám hezké pondělní dopoledne, vlastně už skoro poledne, takže dobrou chuť i k obědu, dejte si něco dobrého, ať vám to v práci dneska uteče, co možná nejrychleji. Do 12. ode mě ještě třeba hitovka Stars, za minutku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Česko Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
4: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

www.majamiradio.cz. Maja vidí taky na www.levnězčiny.cz. Maja les jede naplno.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravia Slezská. Pozor na další omezení na dálnici D1 v Ostravě. Na 363. kilometru dneska probíhají práce na údržbě mostu. V obou směrech je tady uzavřený levý pruh. Pokud narazíte na komplikace, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zasáhnou silné bouřky, výstraha platí pro dnešní odpoledne a noc na zítřek. Sformují se v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech, a to kolem 17. hodiny. Budou pak dál postupovat k východu. Hrozí při nich zatopení podchodů, sklepů nebo rozvodnění malých toků. Škody může způsobit také silnější vítr. Pokračuje oprava 6-kilometrového jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu, doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
11: Proto je teď uzavřený exit 10 ve směru na Prahu pro sjezd i nájezd. Řidiči mohou využít sousední exit číslo 14. Na dálnici je doprava vedena stále v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, ovšem jsou zúžené a je tady 80.
10: Opravený úsek půjde do provozu nejpozději do konce května. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď ještě pohled k nám.
0: V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulice Těšínská a Trnkovecká. Práce za více než 4 miliony by měly být hotové ještě letos. Součástí lokality bude i vodní tůň. V parčíku bude mobiliář z přírodních materiálů a nebudou chybět ani herní prvky pro děti.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Odpoledne čekáme na většině území Moravy a Slezská déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty dnes kolem 20, na horách okolo 13 stupňů.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je to tady, po víkendu se nám vrací opět srdcovky, ovšem po retro víkendu, takže vlastně pokračujeme tam, kde jsme včera v 18 hodin skončili. 12 hodin 2 minuty, přeju vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu a my se společně opět vrátíme do doby, kdy jste museli rodiče žádat o peníze na kredit, abyste mohli napsat někomu SMSku a zároveň jste si také hráli s vašimi oblíbenými hračkami, jako například Tamagotchi. Mimochodem viděl jsem, pořád se to prodává, to je neuvěřitelný. No, tak možná dneska můžeme zavzpomínat na legendární hračky, které jste měli jako děti. Uvidíme. Každopádně, na co zavzpomínáme 100%, tak to jsou 90. Teď aktuálně No Mercy, rok 1997. Tak dobrou chuť.
13: Hit Radio Orion.

0: Reversi, Please Don't Go a 90 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Please Don't Go, prosím nechoď. Si říkám, jak se ty partnerské vztahy občas jako mění. V pubertě to bylo prosím nechoď a teď v dospělosti je to občas prosím jdi už. 12.07, máme za sebou první srdcovku, pokračujeme s tou další. Je pondělí, jak to zvládáte v práci? Dneska. Na pohodu? A nebo máte takovýto typický pondělí? Jo, typický, dobře. Jestli se to na vás už od rána valí a je to jedna jobovka za druhou a máte pocit, že to snad už dneska ani nepřežijete, no tak možná je to tak. V tom případě je tahle srdcovka jenom pro vás. Dario G, rok 2003 a jmenuje se Ráj už je blízko. Heaven is a closer. Já mám pocit, že v pondělí to vždycky máme, všichni pocit, že už to máme za pár.

0: Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na jedno odpoledne. Tohle byl Glenn Medeiros.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zpěvák, který je přesný prototyp kluka z Plakátu. Jo? Ten se narodil proto, aby byl v pravíčku na dvou straně a visel ve vašem pokojíčku na zdi. Vybavíte si ještě plakáty, který jste měli ve vašem pokoji vylepený na zdi? Který to byly? Kdo byl váš hudební idol, co potom strhnul omítku ze zdi, když jste ho při stěhování odlepovali? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo klidně posílat hlasovky. Chci vědět, jaké plakáty jste měli vylepené ve vašem dětském pokoji. Jo, schválně. Já jsem tam měl tenkrát Guano Apes a Pamela Anderson. To tam zůstalo asi do 17. No nevadí, to už je jiný příběh. Teď

0: Raiders, jeden skvělý mají společně s Coldplay a tenhle je z Housy. Pátá srdcovka na Hit Rádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ptal jsem se vás, abyste si, nebo respektive, ptal jsem se vás, jaký jste měli plakáty ve vašem dětském pokojíčku a chtěl jsem, abyste zavzpomínali a děkuju za zprávy, které posíláte a to včetně hlasovek.
2: Ahoj, Jirko. No tak my jsme mali doma plakát Samera Isu v době Superstar, v reálnej, teda tej životnej veľkosti. A potom sme mali asi cez 80 plakátov z kapely Tokyo Hotel. A teda nestiahovali sme sa, ale časom sme ich zlepili. Pozdravuje Katka.
0: Dobrý, jako 70 plakátů Tokyo Hotel chápu, ale teda Samer Isa v životní velikosti, to mě trošku vyděsilo, nebudu lhát, co tady máme dál. Ahojky, já jsem spala nahoře na poschodovce, takže předpokládám taková ta planda, že jo? A celé mé horní patro bylo vylepeno zpěvákem jménem Gil. A není nic nádherného, než se vzbudit a vidět jako svou první platonickou lásku právě jeho. Zdraví Lucie. Zajímavý. Tak říkám, co všechno ta Pamela teda na tom plakátě u ní postele viděla. No, nevadí. Poslední. Ahoj, měla jsem pod zrcadlem obrovský plakát potetovaného Robbieho Williamse s odhaleným pupíkem. A byl tam fakt dlouho. Nevím, kde skončil a doufám, že ho ještě jednou najdu. Kamča, díky moc za všechny zprávy. Tak já si říkám, tak já bych vás mohl vrátit úplně přesně do toho vašeho dětského pokoje. Je před námi srdcovka na přání. Pište mi dál na 777-937-777, jaké kapely, zpěváky nebo zpěvačky jste měli na plakátech ve vašem pokoji. Jeden vybereme a ten zahrajeme za chvíli tady na Hit Rádiu. Srdcovce na přání.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Vůně valašských specialit, spousta zvířat a den plný zážitků pro malé i velké. V sobotu 16. května ožije areál agropodniku ve Valašském Meziříčí chovatelským dnem na Valašsku. Těšit se můžete na ukázky chovu hospodářských zvířat, program pro děti, regionální produkty i skvělou valašskou atmosféru. Přijďte si užít den, kde tradice žije naplno. Chovatelský den na Valašsku v sobotu 16. května od 10 hodin ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na vás.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Známé příběhy, nová energie.
10: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
9: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
10: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
9: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
10: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
11: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
12: Majáles jede naplno. A BYD taky. O stavbě v budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: www.tisíceakcích.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Další jeden z nejlepších duetů letošního roku, Lady Gaga, Bruno Mars, 12.35, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A posloucháte srdcovky, s váma taky Jirka Pelnář a jdeme do vašeho pokojíčku. Dneska vzpomínáme na plakáty, který jste tam měli. Tohle taky hezký. Já jsem ve svém dětském pokoji měla velice zajímavou směs. Byl tam Rasmus, Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Leoš Mareš, Spice Girls a tak různě. A brácho tam měl zase tuningový káry, který mě naštěstí nechal vždy vybrat, který se mi líbí. A na dveřích, jelikož jsme měli skleněnou výplň, kterou jsem ve 12 letech proskočila, to jsme v padaláku měli taky. Taky jsme ji rozplákali se ségrou. Tak jo, tady, tak mám památku na ruce ve formě jizvy, tak potom tam byl plakát kina na film Anaconda. Díky moc za zprávu. Další. Já jsem měla polepené všechny stěny a když to vypadalo, že začnu lepit na strop, tak jsem se vdala a všechno šlo pryč. Nejvíc pro mě ale byly Smokey a Bee Gees, jejich plakáty jsem si nechala doteď. To je krásný. Co takový nějaký tady jako fantastický přiznání. Ale tohle mě baví hodně. Já tam měl před 30 lety podepsaný plakát Dády Patrasový i s žížalou Julií. Zdravím, David. No tak Davide, to chtělo se brát jako pořádný kus odvahy. Tak jenom pro tebe teďko, na chvilku.
3: Chytila jsem na
0: Tak a stačí. Pojďme si dát srdcovku na přání. Říkal jsem, že vyberu jeden plakát a ten tady mám. Ahoj, já jsem měla nejoblíbenější Natálii Oreiro a bratrovi jsem přelepovala Pamelu Anderson. To je strašný. Ale zároveň je to Sofína volba. V mý pubertě obě dvě byly jako fantastický teda. No a tím pádem si dáme Natálii Oreiro, Divokýho anděla, Cambio Dolor. V češtině vyměním bolest za svobodu. To je vlastně docela trefný od holky se zlomeným srdcem, co pracuje jako služka. Tady je, na Hit Radio.

0: Kdy bude 3:15, posloucháte Hit Radio a pondělní srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou zase zítra v pravé poledne. Dneska tak opět zaznělo 6 krásných hitů a zároveň jsme vzpomínali na to, jaké jste měli plakáty ve vašem pokoji. Takhle, plakát v pokoji je jedna věc, ale když jste tam měli ještě sourozence, tak pak to byla bitva o každý kousek holé zdi. Důkazem, tady mám ještě dvě zprávy. My jsme to měli se ségrou napůl, ona Hanson, Kelly Family, já Lunatic a Chaos a nejstarší ségra Ozzyho. Nádhera. Dokonalý. Ahoj, tak já měla Nenu, Limala a Elán a na něm byl ten jazyk, znak a když měl brácha horečky, tak se ho bál, no a máma mi ho strhla. Zdraví Jana. Ty rodiče, no jsou věci, kterým jsme jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakat, no jsou věci, kterým jsme jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakáty na zdi, tak to byly jedny z nich.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
13: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
12: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Penskou bourala dvě osobní auta. Kolony jsou v obou směrech. A na D35 mezi 295. a 283. a půl kilometrů ve směru na Olomouc budou probíhat práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 100 290.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V prvním čtvrtletí roku se v českých hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních, ale i tuzemských hostů. Ukazují to čísla, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, za který hovoří Roman Mikula.
10: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
0: Zdaleka nejvíce turistů k nám přijelo z Německa, za nimi pak s odstupem následovali hosté z Polska a Slovenska. Právo volit obecní zastupitele by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé. Snížení věkové hranice prvovoličů pro obecní volby navrhuje strana v novele, kterou obdržela sněmovna. Současná hranice podle TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života a jejich schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Zpěvačka Dua Lipa žaluje Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů. Společnost Samsung se k žalobě zatím nevyjádřila. Teď ještě pohled k nám.
11: Sedmý ročník akce Dny fajné rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí se do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravili 116 různorodých akcí. Ty se budou konat už od 15. května do 21. června.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Jarní počasí se dá pauzu, čeká nás dnes hlavně zatažená obloha, srážky a občasné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku naměříme okolo 19 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Hodinku popolední pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty, je pondělí, teď už to půjde dobře. Začínáme tu druhou kratší polovinu pracovního dne. Už máte to nejtěžší za sebou. Teď to bude opravdu jako po másle. A navíc tento týden tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát v čase mezi 12 a 15 hodinou 10 000 korun na nákup a ještě navíc k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Jak na to? To řeknu za chvíli.
1: Hit Radio Orion.
13: No a k tomu přidáme další hity, které vás provedou tím druhým odpoledním dnem, ne? Druhou částí odpoledne. Wanted, Walks Like Rihanna právě.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byl Damiano David a já se vás ptám, máte doma malý upíry, co vám denodenně vysávají peněženku? Jo, mít v dnešní době děti, to je drahá sranda, to je pravda. A taky na čase, aby z toho taky konečně něco káplo i vám. Tento týden opět hrajeme na Hit Radio o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A navíc tento týden v pátek přihodím i 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu. Jak na to? Jak to můžete vyhrát? Je to jednoduchý, stačí, když si otevřete ve vašem telefonu SMSky, najdete nějakou vtipnou nebo bizarní zprávu, co vám poslalo vaše dítko a tuhle zprávu přihlásíte do soutěže na webu hitradio.cz. Stejně tak, jako to například udělal Honza, který zároveň dneska získává i denní výhru, což je karetní hra Sury Karty. To je taková speciální hra, kterou dal dohromady jeden odborník, psycholog na rodinné vztahy, abyste se poznali ve vaší rodině taky o trochu lépe a trávili spolu více času. Tak a Honzovo zpráva zní, tati, mám tě rád, i když už seš starožitnost. Au, to bolí. To bolí, ale starožitnost jako lepší než vykopávka. Starožitnosti ty si člověk cení vlastně, že jo, ta je velmi drahá. No, může se na to člověk koukat jakýmkoliv způsobem. Každopádně tohle je tedy zpráva Honzy. Díky za to. Honza získává karetní hru Sury Karty. Zítra ráno ve snídaní šampionu uslyšíte další výherce denní výhry, což můžete být právě vy. Ale neznamená to, že pokud vyhrajete denní výhru, že už byste neměli nárok na tu finální výhru. Ne, ne. V žádném případě. Pořád i Honza je ve hře. Pokud vy s námi nehrajete, tak máte smůlu, to je velká chyba. Můžete to napravit, stačí, když půjdete na web hitradio.cz a přihlásíte se do hry. Do pátku pořád máte času dost. Naším parťákem v téhle hře je Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu.

0: Sigma, Nobody to Love, za 5 minut bude 2:30, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Teď mi pobavila zpráva, kterou poslal Ondra a píše, ta starožitnost, což tím se vracíme k té zprávě, která byla vlastně v předchozím vstupu, kdy tento týden hrajeme o 10 000 a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Tak máte posílat zprávy, co vám píšou vaše děti, jo? A dnešnímu dennímu výherci syn napsal, tati mám tě rád, i když jsi starožitnost. A Ondra na to reaguje. Ta starožitnost, to je dobrý. Mě náš malej říká staříku. A to mě teda docela točí, protože jsem ho měl v 25. Jemu je 16, mě 41 a fakt si jako stařík nepřipadám. Hrozně mě tím vytáčí. Nevím, po kom to má. Zdraví Ondra. No, Ondro, po kom to asi tak může mít, co? To asi víme všichni, ale na vás to říct nemůžeme nikdo, ani já. A tak pro všechny naše partnerky, které vždycky mají pravdu a vždycky je všechno ostatní naše chyba, posílám Hugh Granta a Hayley Bennett, tenhle nádherný duet, už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Ultimálně vás rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
11: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
12: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večerní romantiky na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a nádherná filmová píseň, krásný romantický duet. No, i takovýhle věci umíme tady u nás na Hit Radio. Mimochodem, máte u sebe teď mobilní telefon? Podívali jste se teď v posledních pár minutách na mobil? Jo? Je to normální. Dokázali byste si schválně tipnout, kolikrát v průměru se člověk denně podívá na mobil? Jenom tak. Jenom prostě jako, že se koukne, já nevím, třeba kolik je hodin, nebo že se mu náhodou něco nepřišlo. Prostě jenom tak jako zkontrolujeme, kolikrát za den to asi bude. Ano, bude to velmi vysoké číslo. Tak dobře, poslouchejte. Průměrně zkontrolujeme mobil 96krát za den. 96krát se na to podíváme. Takhle, pro mě to není nějak vysoké číslo, pro mě je to dost podobný, jako když jsem doma o víkendu a chodím se dívat pravidelně do ledničky, to je úplně stejný, jestli tam náhodou není něco dobrýho k jídlu. Ale teda, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak já si říkám, co jsme dělali, když jsme neměli ty mobilní telefony? Na co jsme se koukali? Co jsme dělali v čekárnách? Ve vlaku? Nebo jenom tak, prostě když jsme jeli MHDčkem? Nebo v práci? A zase tam nepracovalo tenkrát, ne? Co si asi tak... Nevím, asi si to vygoogluju. Vemu telefon a vygoogluju si, co se dělalo, když nebyly mobilní telefony. Každopádně, pokud máte mobil a posloucháte nás přes mobil, tak tedy dejte volume doprava, namačkejte si to na max do sluchátek, protože tohle vás bude bavit. Tohle je to, co v pondělí v práci odpoledne potřebujete slyšet. Dinoro a Gigi D'Agostino.

0: Nico Santos na Hit Radio. Je 13 hodin 46 minut. Tohle je hit, který se jmenuje Human Being, to znamená lidská bytost. No a vypadá to, že i papež je jenom člověk a tak to v životě taky nemá jednoduchý. Teď internet baví jeho historka, že mu v bance položili telefon, když se snažil změnit své údaje. Loni krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, že potřebuje změnit adresu a obnovit nové telefonní číslo. Jo, že nově žije ve Vatikánu. A i když správně zodpověděl na všechny bezpečnostní otázky, tak stejně pracovnice na té infolince trvala prostě na tom, že musí osobně přijít do té banky. A když jí řekl, že nemůže, protože je ve Vatikánu, že je v úřadě a že je papež, no tak mu položila telefon s tím, že na podobné srandičky prostě nemá čas. To jako chcete. Já nevím, ta holka v té Americe, co si asi teďko říká, no? Že až jednou zaklepe na nebeskou bránu, tak snad tam nebudou mít cedulku. Přijdu hned.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
13: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
14: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.

Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a síť. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 59 minut. Za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na D1 na 311. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy stojí porouchané auto, tak tam dejte pozor. A na trase Karviná Bohumín u Dolní Lutyně budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dech.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: What's up, this is Pink. Jason Derulo. Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Reformu péče o ohrožené děti chystá rezort práce a sociálních věcí. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořil by je měli také psychologové a právníci. Nový úřad by mohl začít fungovat do 4 let. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s novým problémem. Řidiči do kontejnerů kolem dálnic vyhazují nejen běžný odpad, ale také nebezpečné věci, popisuje mluvčí organizace Jan Riedl.
13: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
1: Například na odpočívce Střechov na dálnici D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Včelstva přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024-25 nepřežila zhruba čtvrtina včelstev. Nejčastěji v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Tentokrát se dostali mezi lokality s nejnižší ztrátou. Teď se ještě podíváme k nám.
14: V ostravském trojhali Karolina vzniklo rekordní pódium o rozloze větší než 600 metrů čtverečních. Určeno je pro bezmála 600 hudebníků, kteří na něm odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera. Pro koncert vážné hudby se ještě v regionu tak velké pódium nestavilo. Koncerty jsou plánované na 17. a 18. května.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
14: Dnes nás na Moravě a ve Slezsku čeká ochlazení, zatažená obloha, srážky a občasné bouřky. Nejvyšší teploty naměříme okolo 19 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio. 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, já vám přeju pohodové pondělí, snad i s úsměvem na rtech, minimálně i kvůli tomu, že za chviličku už byste taky mohli jít konečně taky domů z práce. Pro dnešek už to asi stačilo. Máme před sebou celý pracovní týden, tak je zbytečný se dneska nějak jako zkoušet přetrhnout v té práci. No a hlavně vás teď budu potřebovat, protože tady máme náš oblíbený pořad Bullshit nebo pravda. A pokud jste v partnerském vztahu, ideálně pokud jste manželé, tak do toho budete mít opravdu co mluvit. Za chvíli téma dnešního odpoledne. Hitrá.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu a jeho nádherný hlas. Taky vás baví, jak zpívá? Já se přiznám, že kdybych chytil někdy zlatou rybičku, tak první přání, který by bylo, tak by bylo, že bych chtěl umět zpívat jako on. Prostě nádhera. Krásný, Luis Capaldi, právě teď, za chviličku, také dáma s neuvěřitelným hlasem, a to Anastasia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, a teď jdeme na náš oblíbený pořad, který máme vždy po druhé hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Dneska tady mám velmi zajímavý průzkum a pokud jste manželé nebo ve svazku manželským, tak konečně do toho budete moct mluvit. Možná, že některé zprávy budete muset psát anonymně, protože to možná jako poprvé řeknete nahlas. Každopádně mám tady průzkum, že 73% Čechů a Češek tvrdí, že nejméně oblíbený člen rodiny je tchyně. 73%, a není to málo? Si říkám na první dobrou. No uvidíme. 777-937-777 je telefonní číslo sem ke mně do studia na WhatsApp Hit Rádia. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky. Jak to máte vy doma? Máte štěstí, vyhráli jste jackpot a máte tchyni, která je úplně v pohodě? A nebo patříte mezi těch 73%? A nebo je to podstatně vyšší číslo? Dneska to zkusíme tady rozlousknout v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Tak jsem zvědavej, dáme si Anastasiu a pak na to vítem. 777 937 777.

0: Kesha, TikTok na Hit Radio, za 10 minut bude 14:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny. Je to pravda nebo ne? Na to se dneska snažíme přijít. Díky moc za všechny ty zprávy. Mě baví, že takhle jako odpoledne na Hit Radio společně s váma, že si to můžeme říct normálně v pohodě na rovinu, jo, bez obalu, bez servítek, jak se říká, tak pojďme na to. Simča píše, manžela mám milionového, ale jeho matka na zabití. Bohužel on má stejný názor, takže pokud možno, nevidět. Pětkrát ročně stačí. Ahoj, tak já jsem asi vyhrála jackpot, protože mám tu nejlepší tchýni na světě, je to vlastně moje druhá maminka, zdraví Zlatka, no tak výjimka potvrzuje pravidlo. Další zpráva. Ahoj, tak já určitě patřím k těm, co jackpot nevyhráli. Moje tchýně je prototyp křížence komunistické učitelky s estébáckým fízlem. Nedávám jí a to ani ze slušnosti. Zdraví Petr. OK, Hanka. Ta píše, ahoj, no já potřebuju poradit, prosím, jak s tchýní žít a nezabít jí. Díky moc. To bude těžký, jestli máte někdo nějakou radu, klidně jsem s ní. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Bitradia. No a tohle taky zajímavá zpráva od Adély. Není tchýně jako tchýně. Ta moje aktuální řekla, ať přijdu, až se s jejím synem rozejdu. Viděla jsem ji jen jednou, alespoň mám klid. Ale jednou mi zákazník vysvětloval, že jsou tři druhy tchýní. Ta první, té se říká paní máma, to je ta hodná. Ta druhá, to je tchýně, tedy tchoř a svině. A ta třetí je tchýča. A jak je to u vás doma? Dejte vědět, 777 937 777.

0: 25 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek, který tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny, a my to tady dneska tedy rozlouskneme, jestli to je pravda nebo ne. Upřímně, podle všech těch zpráv, co mi píšete, tak to vypadá, že tady se vědci sekli, že je to v Česku tedy mnohem vyšší číslo než těch 73%. Co je ale zajímavé, co jsem vyčetl z vašich zpráv, tak je to, že jsou to spíše ženy, které nevychází se svou tchyní, než muži. A asi je to jako pravda. Z toho pohledu, že když ta maminka toho syna vlastně jako kouká na tu novou, která ho odvádí z domova a od ní, tak to s tou snachou prostě jako nemá hned od začátku postavený na pevných, skálopevných základech ten jejich vztah. A zase obráceně, když ten kluk prostě jako přijde domů, tak si jako velmi často rozumí s tou maminkou. Jo. A možná, že tady jako Honza, který napsal SMSku, kterou já vybírám jako za úplně teda jako nejlepší, která by to mohla dneska uzavřít, tak Honza píše, a to je možná jako zajímavý způsob teda jak na to, vycházet z tchýní. Nejlepší je mít za tchýni milenku. Takže vlastně super. Čau, zdraví Honza. Takže Honza je gurmán a taky trochu dobrodruh. Děkujeme.

0: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: Proto.
8: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je 14 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla Sia s hitem Gimme Love, psáno Gimme Love. Jestli potřebujete nějaký love, než vám přijde výplata, tak posloucháte správný rádio. Ano, dneska je 11. května, takže do výplaty nám zbývá ještě pár dní. A pokud jste na tom se stavem účtu stejně tak jako já, takhle pár dní před výplatou, to znamená, že když byste se šli projít kolem rybníku na procházku, tak vám labutě budou sami od sebe házet chleba, tak je důležitý, abyste s náma hráli každý den mezi 12. a 15. protože tento týden tady pro vás mám 10 000 na nákup a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Do hry si můžete přihlásit na webu hitradio.cz. To se odehrává vždy v čase mezi 12. a 15. Co se děje potom? Tak to ví Bůh. A taky naše odpolední show, která už je připravená na start.

0: 3 týdny jste statečně přetrpěli jenom se mnou a je mi ctí přivítat zpátky svého kolegu a nadále již nesedět v lavici sama.
1: Naše odpolední show je zpátky ve své původní podobě a jako vždy startujeme v 15.00.
0: Vemte svého oblíbeného kolegu za ruku a běžte si spolu udělat kafe, kolegy si musíme hýčkat.
1: Ty dobré.
2: Dej si tu nejlepší náladu na Moravě a ve Slezsku. Odpolední

0: David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims s hitem Gone, Gone, Gone. Je 14 hodin a 45 minut. Teddy Swims, nádherný hlas. Mimochodem, asi byste jako na první pohled do něj neřekli, kdybyste ho potkali, že začínal stejně například jako Katy Perry v kostelním sboru, jo? Každopádně proslavil se na YouTube, kdy zpíval cover verze hitu od Michaela Jacksona, Louise Capaldiho nebo Amy Winehouse. Pokud jste nikdy neviděli, doporučuju, to si poslechněte, stojí to za to. A říkám to jenom kvůli tomu, že jestli vás prostě jako štve, že až přijdete domů z práce a uvidíte vaše děti, jak zase budou natáčet nějaký možná pro vás úplně nesmyslný video na YouTube, tak možná, že to třeba jako má smysl a kdo ví, třeba se jednou taky proslaví, stejně jako Teddy Swims právě díky YouTube. Kdo ví, budeme v tom držet palce. Na Hit Rádiu do 15. hodiny Coldplay, taky Alan Walker. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy si dáme opět pořádnou porci srdcovek a vy si užívejte dál dnešní den s Hit Rádiem od 15. hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Radio.
0: Od 15 hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině.

0: Vody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.

0: www.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To bylo We Pray, I Pray, I Pray. Já jsem se modlila tak dlouho, až se mi kolega vrátil.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Jsem zpátky a přináším nejlepší dopravní rovnou servis z Moravy a Slezska rovnou bez řečí. Pojďme na to. V Kroměříži u křižovatky ulic Havlíčková a Velehradská stojí porouchaná dodávka. Počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 267. kilometru směrem od Hulína na Přerov stojí u krajnice nepojízdné nákladní auto. A pozor taky ve Vsetíně v křižovatce ulic na Dolansku a Krátká se střetla dvě auta a nehoda částečně brání v provozu. Dávejte si tady pozor, šťastnou cestu a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
8: Krásné odpoledne, v 15 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci se stal Jakub Landovský. Premiér Andrej Babiš to oznámil na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Slibuje se od něj naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Moravskoslezský kraj láká čím dál tím více turistů. V prvním čtvrtletí letošního roku se tam ubytovalo téměř 218 tisíc hostů. To je meziročně o 7% více. Výrazně přibylo hlavně zahraničních návštěvníků, a to skoro o 17%. Tuzemských turistů dorazilo o necelých 5% více než loni. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují se hlavně rodiče. Tamní ministr školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. No a Spenglerův pohár v Davosu se letos obejde bez českého týmu. Pořadatelé zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ilves Tampere. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Zítra déšť, pozítří už ne.
2: Hit Radio Orion.
1: To jde, ne?
0: To jde, ale já jsem hlavně sama ráda, že už tu nejsem sama.
1: Já jsem taky moc rád, na všechny jsem se moc těšil, takže ještě jednou ahoj, jsem zpátky a jsem rád, že vás mám všechny okolo sebe.
0: A dlouho nepojedeš na dovolenou, ne? Vycinkal ses finančně v Americe, doufám.
1: Úplně, dobrý, hlavně jsem tam úplně vyhládl, to se nedá žrát, co oni tam mají.
0: Nebude ani Chorvatsko.
1: Uj, nebude.

0: Friend. Ale Farben, Jonas a Please Tell Rosie. A mně se tady vrátil, kolega, já už jsem to říkala, Michal se vrátil ze školy z přírody, a, z Ameriky. A mě zajímalo, tak jsem se ptala, jaké si myslí, že jsou v Americe tři lepší věci než v Ostravě a tři horší věci než v Ostravě.
1: Nevím, jestli je úplně v Ostravě, ale zkusím to tak trošku zgeneralizovat,
0: ne,
1: jo?
0: Ne, v Ostravě ti říkám.
1: Dobře, dobře. Tak čím začneme? Tím horším nebo lepším?
0: Tím horším.
1: Jo?
0: Davaj.
1: Sprchy na hotelech. Fakt, jako nedávám hadici, která, teda hadici, jenom tu sprchovou hadici, která, hlavici, která trčí ze zdi.
0: Jo. Jasně.
1: A fakt nemáš tu hadici, nemůžeš se všude umýt.
0: Nemůžeš si umýt pod kolení jamky, o to tady jde.
1: Tak, jdem přesně. Dál. A tři týdny už je fakt hodně. Jídlo. Další věc. Vlastně jídlo, veškeré máme v Ostravě lepší, jo, všechno je tam umělé, co si s čím si, jenom to má tvar
0: říká
1: jídla
0: každý, no.
1: A ti chudáci to fakt musí jíst a
0: říká každý, to. Kdo byl v Americe, že jako to nedalo žrat.
1: A třetí věc, kterou máme v Ostravě lepší, jako stoprocentně, kafe. Nezlobte se na mě, ale ta černá voda, co ti tam dolívají skoro na žízeň, to není kafe.
0: Žádná premiovka, jo,
1: vůbec,
0: hezky našlehaná.
1: Ne, tam ti ta šenkýřka přijde, no je dolít, ještě kafe.
0: Jo, z toho, jo. Jak ve filmu.
1: Jo, přesně jako ve filmu.
0: Pojďme ty lepší věci.
1: Lepší věci, jo, které jsou v Americe.
0: Jo, než v Ostravě.
1: Za mě asi přístup lidí, jo, kteří se na tebe usmívají, možná falešně, ale vždycky
0: no,
1: se tě
0: hrajou,
1: fakt...
0: No oni hrajou, protože jsi turista.
1: Ne, fakt se tě ptají, jak se máš, jaký máš den. I kdyby to bylo falešné, za mě lepší než napučený obličej, co
0: jo,
1: si o to myslíš?
0: Jo, no. Asi jo.
1: V Americe můžeš odbočovat doleva na červenou, to si co myslím, prosím? Že je fajn věc, jo. Když dáváš pozor, protože tam ti vlastně může přijet auto jedině zleva a když žádné nejede, tak prostě můžeš odbočit, jo, nemusíš čekat.
0: Aha, no to by mi udělalo bordel v hlavě.
1: No, ale je to dobrá věc. No a v Americe si můžeš vybrat počasí, že? Když chceš nekonečné léto, tak jdeš do LA a máš ho. Ale končím to jednou důležitou věcí. Počkej, ještě mám bonusovku, jo. Co je u nás lepší?
0: No.
1: Řeknu konkrétní příklad. Třeba Fanta, jo, dal jsem si tam Fantu a úplně jsem se zhrozil, jaká to byla zubožerná oranžová barva, jo, vlastně všechno tam obsahuje hromady cukru, chleba, cukru tam neutečeš, prostě končím to větou, u nás se máme skvěle, fakt skvěle, pamatujte si to lidi, u nás se máme skvěle, tak se usmívejte.
0: Měj se, směj se
1: a dej si třeba s náma Linkin Park. Není úplně do smíchu ta písnička, ale vlastně nabije, že? Ona se rozjede.
0: A já myslím, že Linkin Park mají lepší v Americe než tady. Čeští Linkin Park jsou takový nic moc.
1: Jo, tak si pustíme ty americké. Dáme si ten originál a ne Linkiny z Temu.

0: Break the Heart na Hit Radio Orion. Michal a Evelína vás zdraví, přejeme pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne a teď si ten předchozí vstup, když se z mě vyptávala na Ameriku, trošku otočíme, Evelíno. Teď se budu ptát já tebe, řekni mi mě a dalším lidem, kteří se poslední 3 týdny nenecházeli na Moravě a ve Slezsku nebo na této planetě, 3 věci, které se staly a potěšily tě.
0: A můžou se týkat i osobně jenom mě?
1: Asi jo.
0: Tak hele jo, osobně jenom mě. Naučila jsem se za ty 3 týdny, co tu nebyl, ovládat mix ve studiu. Protože jsem musela po 8 nebo 9
1: letech v rádiu. Nejvyšší čas,
0: už byl nejvyšší čas tady ty čudlíky naučit. Mačka, to strašný úplně. Globálně zažili jsme tu pár jako až letních dnů, takové ty dny fakt jako na grilovačky, jo. Ochutnali jsme na Moravě a ve Slezsku léto. A pak zazmrzlo, ale to je jedno. A ještě mě potěšilo, naši hasiči z Moravskoslezského kraje si odnesli ocenění hasič roku.
1: Tak to je pecka, to je všichni nebo jenom jeden?
0: Já si myslím, že to nebylo pro jedno.
1: To je kolektivní práce.
0: To bylo za to, jak zasahovali v Řecku. Nebo v Řecku. Takže si myslím, že to bylo jako kolektivně.
1: No
0: to nebyl jeden hasič.
1: Vidíte, pořád jsou okolo nás dobré zprávy. Jenom otevřít oči, nastražit duši a všímat si, že jo?
0: Přesně, čum kam šlapeš a bude fajn.
1: Bude fajn. Jelen a Aleso za pár minut.
2: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Známé příběhy, nová energie.
12: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
11: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
12: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
11: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
12: Klikni na tédivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
18: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
17: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
18: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
17: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
18: A spousta dalšího čtení.
19: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
20: trenirkarna.cz.
21: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio.
22: Dnes objednáš a zítra máš.
20: trenirkarna.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Jako dřív, starý dobrý časy.
1: Ale musí mít staré křeslo.
0: Musí mít, o to by se nějaké našlo vždycky, u popelnice chválí.
1: Vždycky, pak už bude svět v pořádku ve starém křesle.
0: Tak my z toho starého křesla teďka dropneme další nejzbytečnější zprávu a tahle teda jako
1: ale ta... Ale počkej, tam mě znepokojila teda hodně, už jenom proto, že se týká much a tady jedna ve studiu poletuje a netváří se moc, no.
0: Není to.
2: NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Pro silné povahy, jo, pro silné povahy.
1: Odložte veškeré jídlo, které teď máte potřebu jako jíst, jo, protože moucha nemá zuby, takže na jídlo, na které vám sedne, nejdříve vrhne svoji žaludeční šťávu a pak to vypije přes slámku, co má na puse.
0: Po ostravsky ona to zgrcá a pak to sežere.
1: Dobrou chuť.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Firma PV Czech z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
0: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hitradio Orion. Více na hitradioorion.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

dělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Ruší.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
12: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
13: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
12: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
14: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: One Republic, 10 minut před 16. hodinou s vámi Michal Sevelínou, přejeme krásné odpoledne. A teď jsem si vzpomněl, když se dívám na dnešní zprávy na 16. hodinu, ještě jedna věc je v Americe lepší než u nás.
1: No.
0: Ceny benzínu.
1: Jsou tam lepší?
0: No zatím to vypadá, že jo, jak to vypadá u nás.
1: On si tam trampík to, víš. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem klesnou.
0: Prosím tě, na kolik?
1: Za litr benzínu zaplatíme 44 korun. Tak to je dobrá zpráva.
0: A jo, tak to je jupí.
1: Mně se líbí to klesnou, nelíbí se mi na kolik. Můj pes tady dostal hračku.
0: No teď se z toho raduje, ceny klesnou.
1: Já jsem nezjistila, že ta hračka píská, jo. Zjistili jsme to až tady ve studiu.
0: Ceny klesnou na neuvěřitelných 44 korun, tady je neskutečná party z toho.
1: Koky si z toho píská.
0: A podrobnosti řekneme za malou chvíli ve zprávách.
1: Já jsem včera tankovala za 42, takže jaké pak klesnou jako?
0: Já už tomu nerozumím.
1: Za 42 klesnou na 44, radujte
0: tak
1: se,
0: pojďme tu party
1: se.
0: Rozjet, Kinan!

0: Divoko jsme vám naservírovali poslední hit téhle hodiny a teď vám snadne úplně na divoko naservírujeme dopravní situaci.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska a bude to light, protože tuhle hodinu nemáme hlášeny žádné nehody a to je dobře, jenom si dávejte pozor na D35 na 295. kilometru ve směru na Olomouc, bude probíhat údržba vozovky v pravém pruhu, tak do toho nevletíte. Šťastnou cestu a dobře dojďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
0: Jsou tady krátké zprávy, 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem mírně klesnou. Za litr benzínu zaplatíme 44 koruny. Nejvyšší cenu nafty pak budou moci stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 84 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věštníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko se dál potýká se suchem, které bylo na začátku minulého týdne nejrozsáhlejší od začátku roku. Déšť pomohl hlavně části Čech, přesto na třetině území zůstává nejhorší stupeň sucha. A to především na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Zemědělce navíc tento týden potrápí i přízemní mrazíky, a to hlavně ve středu. Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. V městské části Skřečoň mění energeticky náročné sodíkové lampy za LED svítidla. Obměna se soustředí na ulici 1. máje, která patří k nejvytíženějším ve městě. Město nechá vyměnit osvětlení na 26 sloupech, a to včetně osvětlení u obou kruhových objezdů. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak Evelino, jak bude ve Skřečoni, nebo na Skřečoni se říká?
0: Říkali, že bude studená fronta, že nějaká přijde a ona opravdu tady dorazí. Zítra 9 až 13 stupňů, čekáme velkou oblačnost, déšť, ale potom k večeru už by měly ty strážky ustávat a měli bychom se zase dát dokupy.
11: Hit Radio Orion.
0: Dejte se dokupy, je pondělí a budete se potřebovat celý týden jako.
1: Fajn, dejte se dokupy a hned teď, protože za malou chvíli si to zase můžete s Evelínou rozdát. Hlavou proti Evelíně je zpátky a dneska soutěžíme o lístky na Majales, což je jako super výhra.
0: Minulý týden mi pán řekl, že rok má 384 dní. Dlouho jsem to zpracovávala.
1: Kéž by léto mělo tolik dní.
0: Kéž by. Hit Radio. Aspoň by to každý rok takhle rychle neuteklo, že?
1: Pravda. Pro mě jako by mohlo být úplně nekonečné.
0: Ale pár dní navíc, klidně by mohlo být těch pár dní, ale museli by to být víkendy.
1: Alibaj.

0: Jack Chan, Stolen Dance, se museli sami zasmát, jak se jim to rýmuje určitě tenkrát, myslím.
1: Dobré odpoledne, přeji Michal s Evelínou. Fotbalové derby mezi Spartou a Sláví se nedohrálo, na hřišti vběhli fanoušci, ukončili ho a napadli dokonce dva hráče. Tahle zpráva obletěla celé Česko, dokonce i do Ameriky se dostala, taky jsem to zaregistroval. Jako my už jsme u nás věděli lecos, jo, když hrála Opava s Baníkem, tak lítali vzduchem pomalu i auta. Pamatuju si dokonce jeden šílený rok, kdy byli v Opavě po cestě z nádraží na stadion vytrhané ploty.
0: Viděla jsem, no.
1: No, ale aby si pokazili svůj vlastní zápas, který už měli v podstatě vyhraný, jo? To je museli mít v hlavě úplně jako vymleto.
0: Pojďme od toho dál, jo. Mi to totiž něco připomnělo a to je to, co umí pokazit velký den, jak moc umí pokazit velký den někdo, kdo vlastně je, měl by být na vaší straně, jo. Já mám za sebou 12 let hraní na svatbách a můžu říct, že ty největší trapasy a předčasně ukončené svatby vždycky novomanželům zařídil někdo z rodiny. Někdo jako tady u toho fotbalu, ti vlastní fanoušci tomu vlastnímu klubu, jo. Jak to, tohle tě nenapadne?
1: To jsou ty vlastní góly, že? Vlastní přešlapy, fejly. No tak zhrme to asi tím, že dávejte si pozor, koho na tu vaši svatbu zvete, hlavně ty členy rodiny pořádně seškrtejte.
0: Jo, nejčastěji jsou to jako rvačky, ale když se mě někdo vždycky zeptá, jestli jako mám nějakou radu, nějakou hru svatební, víš, když už jsem těch svateb viděla tolik.
1: A zkus to jako Halina, ale v rýmech.
0: Hele, hry nemám, ale pokud máte nějakého ožralého Pepana v rodině a víte, že ten to vždycky podělá, ty akce, a už i ty rodinné obědy, tak ho na tu svatbu prostě nezvěte.
1: Nebo mu řekněte úplně jiný termín
0: a
1: máte.
0: A nejen jemu, jo, prostě.
1: Krištof!

0: jako milovníka taneční muziky tenhle kousek určitě potěšil. In My Head, doufám, že jste to měli podobně. Rehab na Hit Radio Orion, naše novinka. Zdraví vás Michal s Evelínou. Tak pojď, jaký jsi měla víkend.
1: Jsem byla o víkendu v Zoo Zlín, zrovna jsem tady Michalovi vyprávila, že to tam mají strašně hezké, nikdy jsem tam totiž předtím nebyla. Přijde mi to mnohem lepší než zoo v Praze. A teď něco, co bych jako nevěřila, že na zoo pochválím, ale co do designu, víš? Strašně jako pěkný, moderní design. Strávíš tam úplně celý den. Vždycky jsem jezdila do Olomouce, že tam může pes, jo. Bacha, jo. Zážitek se psem v zoo je taky super. Oni si vás totiž ty zvířata strašně všímají. Skoro nikdo vás neignoruje.
0: Když máš psa.
1: Jo. Aha. Oni se chodí dívat na toho psa. Jednou v Olomouci za náma přišla žirafa tak blízko, že jsme si ji pohladili. Jako hezky. Nedělám si srandu.
0: Takže ty si místo svého hubnoucího glow upu, o kterém tady poslouchám od února a stále ještě je ve fázi plánování, změnila kurz a odstartovala si místo toho Tour de Zoos na Moravě a ve Slezsku.
1: Počkej, jako jo, dobře, dala jsem si tam pizzu, nevím, jestli to jde tak na mě poznat, ale tam se našlapeš.
0: No ne, tak jako už hodnotíš jako zoo v Praze, v Ostravě, ve Zlíně, víš, tak vybereš možná v budoucnu takový Polreich po každém víkendu. Po každém víkendu rozborka.
1: Co chceš s těma dětskama dělat, si to děláš srandu, ale
0: ne,
1: koukání.
0: Ne, budeš hodnotit zoo a my jsme zvědaví.
1: Koukání na zvířátka je
0: ne,
1: super
0: budeš,
1: unaví.
0: Budeš hodnotit po víkendu zoo a vždycky budeš známkovat jednotlivé výběhy a jak se na vás tvářily zvířata.
1: Směj se mi, ale... My, rodiče, se nemůžeme vyplajznout na zahradu a ty se tady děcko zabav, jo? My,
0: a zatímco ty chudáci... se tady se mnou bavíš, tvůj pes se snaží upoutat tvou pozornost za tím sklem za tebou.
1: Furt mi nikdo nedá pokoj, to není tak lehké, jako kdybych si mohla dát Aperola senouci na zahradce jako ty, tak já to udělám. A dívat se, jak mi tam sekačka sama jezdí, ale já musím zabavit bože, děti.
0: Kdyby ta naše sekačka aspoň sama sekala, ona seká dům místo trávy. No pojďme dál, za malou chvíli Alex Warren a Kelly Clarkson. Dobré odpoledne přejeme.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: více na scoutská.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: hlavou proti Evelíně.
1: Tak co, jdeme měřit cíly?
2: Jdeme změřit cíly. My tady totiž ještě pořád máme dva lístky na Majáles, který už 16.5. ano, velmi brzy, zavítá tady opět do Ostravy.
1: Do Dolní oblasti Vítkovic, ano, a můžete lístky vyhrát. Kdo pak?
3: Jarda, ahoj.
1: Ahoj, Jardo.
2: Jardo, čau, nemluvili jsme spolu už minulý týden.
3: Minulý týden, zrovna se mi to nepodařilo.
2: Nepodařilo, takže ty to jdeš zkusit znova.
3: Zkusíme.
2: A tak já ti držím palce.
1: Tak jo, Jardo, víme, o co se hraje, pravidla hry známe taky, když jsi to zkoušel, tak jdeme na to, co ty na to?
3: Můžeme.
1: Můžeme,
2: jo? Jdem to do svých rukou, pojď.
1: Máme to oficiálně schváleno, tak Jardo, kdo začne?
3: Nechám dámy přednost.
1: Dobře, Evelíno. Letošní mistrovství světa ve fotbale se hraje v jedné, ve dvou a nebo ve třech zemích?
2: Náhodou to vím, že jsme o tom mluvili, ve třech, je to USA, Kanada, Mexiko.
1: Počkejte, já jsem vůbec nečekal, že mi řekneš, že ty země, to jsem chtěl zamachrovat já,
2: ne,
1: dobře.
2: Ne, jsme už to tady probírali. Ne?
1: Dobře, dobře.
2: Zrovna zapamatovala.
1: Jardo, jak se jmenuje liška, jejíž sochu najdeme na Hukvaldech?
2: Je lehké.
3: Liška?
2: Liška.
3: Liška
2: kurňa, to není. Baramc.
3: Ježišmarja, jak se to... Bebí strouška, nebo tak
2: nějak? Ano, bebí strouška.
1: Liška kurňa bystrouška, takže jedna jedna.
2: Kurňa bebí strouška.
1: Evelíno, která kapela má na svém kontě hit Malá dáma?
2: Myslíš na svém kabátě? Na svém triku kabát, pardon. To
1: ano. A Jardo, zítra začíná Eurovize, ve kterém městě se koná? Jsem tě dostal, že?
2: Je velká věc.
1: No. Pojďme, 5 sekund na odpověď. 5, 4,
2: Roušku.
1: 3, 2,
3: Rakousku.
1: 1, město?
3: Vídeň.
1: Ty jako umíš tak rychle googlit? Ne, jo, to bych fakt jako nedokázal. Tak máš tam nějakou nepodporu?
3: Kamaráda.
2: Je tam podpora.
1: Tak kámo, že já jsem si to myslel, jo? Ten to vždycky nahodil včas. No ale ty to bude o náhodě. Dobře, tady je rozstřel, protože je to 2-2. Dobře, poslouchejte oba dva. Evelíno, oslice Hope se nedávno dostala do Guinnessovy knihy rekordů, protože má nejdelší oslí uši na světě. Jo. Kolik centimetrů měří?
2: 100.
1: Evelína říká 100. Jardo?
3: No, tak to je, já bych řekl přes 100.
2: Je to rekordanka, přes 100, jo? Řekni míň nebo víc.
1: No, řekl víc. Přes 100. Takže nebudeme teď čekat na ten Google, ale je to 40 cm, takže Evelína vítězí.
2: A já jsem si myslela, že to budou fakt dlouhý uši, no.
1: Nevadí, Jardo, můžeš to zkusit příště do třetice a to už by mělo klapnout, si myslím.
3: Jo? Dobře, OK.
2: Čau.
1: Jo, měj se, díky moc. Tak jo, tak zítra pokračujeme, další dva lupeny na Majáles jsou na stole, možná to budou ty z dneška, kdo ví, to nepoznáte, že?
2: To
1: tak
2: ne.
1: Pojďme dál.
2: Držíme palce, čau.
1: Daft Punk.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Trustful na Hitradio Orion. Za minutu 4:45. Víkend je sice ještě daleko, ale to vůbec neznamená, že už na něj nemůžeme myslet a dávat si dokupy víkendový program. A víte co? David nám s tím pomůže.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vůně valašských specialit, spousta zvířat a den plný zážitků pro malé i velké. V sobotu 16. května ožije areál agropodniku ve Valašském Meziříčí chovatelským dnem na Valašsku. Těšit se můžete na ukázky chovu hospodářských zvířat, program pro děti, regionální produkty i skvělou valašskou atmosféru. Přijďte si užít den, kde tradice žije naplno. Chovatelský den na Valašsku v sobotu 16. května od 10 hodin ve Valašském Meziříčí. Těšíme se na vás.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů.
9: Kupte jednoduše online.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu.

0: pojeté vozy. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
7: Hit Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Soler na Hitradio Orion a ve studiu se mnou taky Klára Zemanová s námi. Kláry, tak o čem budou zprávy?
1: Krásné odpoledne, já zním tak optimisticky, ale část Česka zasáhnou odpoledne v noci silné bouřky.
0: Neříkej, a bude to zlé?
1: Není. Hele, já si myslím, že u nás na Moravě a ve Slezsku bude nějaká ta buřinka, ale nemělo by to být až tak kritické. Ale část severních Čech to bude mít malinko horší, tam hrozí zatopení sklepů a podobně. No.
0: Tak uvidíme, doufáme, že se to vyprší, že se to nedostane až k nám v takové míře. Ale zažil jsem hned po příletu do Ameriky tornádo na vlastní kůži, ten poplach, to, jak vřeštěli mobily všem, jak se všichni museli ukrýt. Mm-hmm. A věřte mi, tohle nikdo nechce zažít. Ten strach, to je opravdu se člověk v tu ránu bojí o život. Takže zlaté naše bouřky. Ale i to tornádo už tady řádilo, že jo?
1: Je to nevyzpytatelné, a to máš teda zážitky.
0: Já si to přitahu, hele, tam jsou prostě lovci tornád, že, kteří ty tornáda vyhledávají, ale mám pocit, že jsem tam zažil rovnou dvě a mám pocit, že vlastně tornádo sledovalo nás. Takže kdyby lovci tornád příště chtěli nějaké lovit, stačí se vlastně nakontaktovat na nás, jak budeme cestovat, my si nás najdou sami.
1: Jasně, Michal z Ostravy, pojďme.
0: A pojďme na ty zprávy, za pár minut jsou tady, ještě jsou tady, ale ještě Fort Minor, kolikrát jsem to ještě řekl, no. Tak už mi to moc nemyslí, no dneska taky ten jetlag pracuje.
1: Tak si ještě pospím.
0: Tak si pospím a vám posílám muziku. Dobré odpoledne.

0: Rádio Orion, je tady 17. hodina, pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, pozor na trase hranice Lipník nad Bečvou u odbočky na Jezernici, leží na vozovce sražená srna. Pozor taky na dálnici D1 na 302. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc, stojí u krajnice porouchané nákladní auto, tak ať do něj nevletíte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
5: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Jsou tady krátké zprávy, 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. A začínáme dobrou zprávou pro české včelaře. Včelstvo letos zvládlo zimu výrazně lépe než před rokem. Uhynulo 11,3% včel, zatímco loni nepřežila zimu téměř čtvrtina. Vyplývá to z mezinárodního projektu Kolos, do kterého se zapojilo přes 8600 chovatelů z celé republiky. Část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouřky. Varování meteorologů platí pro východní polovinu Česka a část severních Čech. Při deštích hrozí zatopení podchodů nebo sklepů. Rozvodnit se mohou také malé toky. Škody může způsobit i vítr, tak dávejte pozor. V Ostravě vzniklo nové vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje. Sídlí ve dvou patrech budovy střední školy stavební a dřevozpracující. Do prací investoval kraj přes 60 milionů korun. Dalších 16 milionů zaplatila záchranná služba za konečné úpravy a vybavení. Fotbalisté Sparty po nedohraném derby se Slavií přivítají v lize Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin večer. Od 17:30 večer jsou na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu, včetně duelu Slovácka s Ostravou. Tak držíme palce.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra by mělo být na Moravě a ve Slezsku po celý den zataženo, dopoledne ještě s deštěm a teploty spadnou k 13 stupňům, tak se dobře oblečte.
1: Hit Radio Orion.
0: Otevíráme další hodinu a v ní ode

Odpolední show Michala Evelíny na Hit Radio Orion. Já jsem se sice včera vrátil po 3týdenní cestě po Americe domů. Mimochodem, koukněte na můj Instagram michal.pistolas. Snažil jsem se vám ukázat ta nejhezčí místa jako inspiraci. Narazil jsem na cestách dokonce i na obec Praha u Oklahoma City. Úplná náhoda. Ale co je to proti dvěma borcům z Beskyd, kteří se po tisících kilometrech pěšky, desítkách procestovaných zemí a letech života na cestě vrací domů? Vagabundi na cestách už jsou jenom pár dní od návratu do Česka. Spali venku, prošli nebezpečnými místy, zažili absolutní svobodu i chvíle, kdy šlo opravdu o všechno. Jejich cestu sledovali tisíce lidí a pro spoustu fanoušků se stali takovým symbolem odvahy odejít z běžného života a prostě vyrazit do světa. No jo, cestování je fajn věc a vůbec to nemusí být cesta za miliony. Stejně nakonec zjistíte, jak se u nás máme dobře. Říkám to pořád a vlastně si taky říkám, že je to ta jediná věc, které nemůžeme uvěřit my sami a sami si to kazíme. Tak lidi, myslete na to, máme to všechno ve vlastních rukách a pojďme si to naše domácí štěstí více užívat.

0: Skvělá místa, skvělí lidé a taky skvělé příběhy, které hledáme a chceme je celý květen od vás slyšet.
1: A teď chceme slyšet hlas školáků, jako těch nejmenších, tak mazáků, všech. Pojďme na náš web radioorion.cz napsat, kde vás škola opravdu baví.
0: Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná.
1: A kam se chodí, nechodí, jenom z povinnosti, tam, kam se chodí z radosti, ne z povinnosti, takhle jsem to chtěla říct.
0: Přesně, dejte nám vědět, která škola je podle vás nejlepší na Moravě a ve Slezsku.
1: Vyhlásíme ji už na konci týdne, těšíme se na vaše tipy.
2: Více tipů najdete na www.severnimorava.travel. Váš parťák pro výlety na Severní Moravě.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: I dneska tady máme Richarda ze Slevomatu, který testuje zážitky a točí videa. Richarde, dneska mám chuť, že bychom si mohli dát nějaký takový historky z natáčení. Co myslíš? Třeba řekni to, co jsi mi říkal teď mimo éter.
5: Ahoj, myslíš ten Cybertruck?
4: No jasně.
5: No tak jsem během natáčení málem naboural Cybertruck.
4: Ale co pak? Nefungovaly brzdy?
5: No nebo jako asi fungovaly, ale já jsem zvyklý, když takhle testujeme auta, tak to jsou většinou sportáky jako Ferrari, Lambo, takový ty lehký motokáry. Hmm. No ale Cybertruck, on jede stejně jako ty sportáky, to zrychlení je nesmyslné.
4: No a to zpomalení, to je blbý, že jo? No, tak teď je to strašně těžký auto.
5: No a já jsem to strašně rozjel, že těsně před zatáčkou dám plný brzdy. Tak jsem dupnul na ty brzdy a to auto takhle letělo dál ven z té zatáčky. Teďka Ukrajinec je fotograf, vevnitř ten majitel, kameraman. Já jsem se fakt jako bál, co se stane. A teďka Cybertruck, kámo, ten byl třeba jeden v Česku, to se nedoplatí.
4: No a ty musíš prozradit, jak to dopadlo.
5: Jako dobře nakonec, ale fakt těsně. Trochu jsem to tehdy fakt jako přehnal, jo. To video, když tak najdete na Slevomatu u té nabídky, můžete se podívat.
4: Vřele to doporučuju, jo. To musíte zažít, stejně jako Richard.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
7: Filtry, které si poradí se šumem.
6: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
7: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
6: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
7: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
12: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Poetika, ta je na Hitrádiu Orion jako doma. My doufáme, že vy jste na Hitrádiu Orion taky ne jako doma, ale doma.
1: A za malou chvíli Taylor Swift, a to mi připomnělo, že nový výzkum o řízení potvrdil, že zrovna songy Taylor Swift pomáhají řidičům lépe se soustředit na cestu.
0: Nejvíc bodů dostali Antihero a Shake It Off, jo, protože dodávají nejlepší koncentraci a celkově lepší vnímání.
1: Zajímavé, no tak chlapi v kamionech, slyšeli jste to, jo? Žádný Abraxas nebo AC/DC, hezky tam nakopněte tuhle Ofélii, co vám teď posíláme, a trupte si do rytmu.

0: 20. je skoro jako Michal a Evelína a proto vás hned po nich zdravíme.
1: Ano, a už existuje dokonce návod na to, jak se správně omlouvat. Tak hele, nikdy prý při omlouvání neříkejte ale. Buďte konkrétní, ať je jasné, za co se omlouváte, nevymlouvejte se a slibte, že už se to nikdy nestane.
0: A ideálně potom na půl roku odjďte někam do Karibiku a nechte druhému čas na to, aby vaši omluvu mohl vstřebat pořádně, jo?
1: Podle mě nejdrahší omluva ever, ne? S tím Karibikem.
0: Bude to drahá omluva, ale myslím, že se vám to bude líbit. A nebudete si vyčítat, že jste se omluvili.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Firma PVCheck z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
6: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.cz.

0: www.hitlistiny.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Hitradio Orion.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Ve filmu St. Elmo's Fire se objevila stejnojmenná píseň s dodatkem Man in Motion. Autorem je John Parr. My jsme mu teď dali prostor na Hit Radio, dovedl nás k 19. večerní.

0: všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.

The Color of My Dreams. Tak se jmenoval hit, který jsme připomínali právě teď. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. V příštích minutách něco z 80. Survivor Burning Heart, 90. bude reprezentovat Lenka Dusilová a máme pro vás i něco z milénia. Nicole Kidman a Evan McGregor tehdy spojili síly v písni Come With Me. To je písnička z muzikálu Moulin Rouge, kde si tahle dvojka střihla hlavní roli. Tohle všechno pro vás máme nachystané pro ten nejlepší pondělní večer.

0: názor je ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Slibovaná Lenka Dusilová a hudební návrat v čase do roku 1998. V uších máte Hit Radio, když se řekne Lotyšsko. Vybavíte si na první dobrou nějakého interpreta nebo kapelu, která by prorazila ve světovém mainstreamu? No, jedna přece. Na scéně se poprvé objevila v roce 1989 a v roce 2000 dokonce vyhrála Eurovizi. To bylo s písničkou Maybe. Dneska už ji moc neslýcháme, ale právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, který pravidelně oprašuje hity z hudebního archivu. Brainstorm, Maybe, hrajeme právě teď.

Cherish, to je věc, za kterou stojí partička Cool and the Gang, ladíte Hit Radio. Tohle písničku netřeba zevrubně představovat, Scatmana Johna znáte všichni. Marně přemýšlím, kdo z českých interpretů by téhle kadenci slov mohl konkurovat, snad jen Michal Tučný. 10 deka, 20 deka, však víte. Nejen Scatman, ale taky třeba Natasha, Thomas a další, do konce hodiny na Hit Radio.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

Liverpool, pokud se tohle město spojí s hudbou, pravděpodobně vám jako první v hlavě vyskočí The Beatles. Pravdou je, že hvězd nám tohle místo přineslo spoustu, mezi nimi taky Atomic Kitten. Tahle parta děvčat to dala dohromady v roce 1998. Ten největší boom zaznamenali na přelomu tisíciletí, zejména pak v roce 2001, když vydali hitovku Wall Again. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď řízneme do kytar i za doprovodu charismatického hlasu Ricka Springfielda. Jessie's Girl, to je hit, který na hudební scénu neodmyslitelně patří od roku 1981.

0: MC Erika Barbara Sen, taky tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio. A spoustu hitů máme nachystaných i do těch příštích minut. Bude to opravdová dávka nostalgie. Janik, taky Gumby Dance Band 7 Tears, věc, kterou určitě dobře znáte. O slovo se přihlásí i Madonna. O vaše sluchovody rozhodně bude postaráno. Tak užívejte večer. Díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlímorava.cz.

0: Madonna, You'll See, to jsme vám hráli na Hit Radio. Pojďme si teď od hudby na chviličku odskočit ke vzdělávání. Jedním z nejviditelnějších a také nejúspěšnějších projektů Evropské unie je výměnný program Erasmus. Ten funguje déle než 30 let a za tu dobu ho vyzkoušelo přes 9 milionů lidí. Původně byl určený vysokoškolákům, později se rozšířil i na středoškoláky a mladé absolventy hledající stáž a zahrnuje i podporu sportu nebo dobrovolnické aktivity. Nicméně občas se objeví hlasy, které by náklady na něj chtěly omezit, a s tím nesouhlasí Evropský parlament. Ve vysílání je s námi europoslankyně Danuše Nerudová. A tak se ptám, v čem je největší přínos Erasmu?
1: Z mého pohledu by každý mladý člověk měl buď na střední škole nebo na univerzitě vycestovat, zažít to, jak se žije v jiných zemích, její kulturu, udělat si přátelé. Myslím si, že to je skutečně velmi důležitá zkušenost v životě každého člověka navíc. A ukazuje se podle výzkumu, že lidé, kteří mají zahraniční zkušenost, studenti, kteří strávili nějakou dobu v zahraničí, takže potom mají na trhu práce lepší uplatnění.
0: Nabízí se otázka, co přináší Erasmus učitelům.
1: Je důležité, aby i pedagogové na univerzitách a třeba i na středních školách vyjížděli a viděli, jakými metodami, jakými způsoby se učí zahraničí, a získali hlavně kontakt se zahraničními kolegy a potom to, co viděli v tom zahraničí, vlastně mohou přenášet do způsobu učení v České republice, mohou zvát své zahraniční kolegy a ty zase mohou předávat své zkušenosti tady doma českým studentům.
0: Měla by tedy Evropská unie výdaje Erasmus škrtat?
1: Tak to je moje osobní téma, protože já jsem v

0: většinou, že se v Erasmu ani v programu Horizont škrtat nemá. Já jsem pevně přesvědčená, že se nám rozpočet Erasmu podaří uhájit.
1: Díky za reakce. Jenom dodám, že program Evropské unie využilo za 25 let už na 400 tisíc Čechů ze všech univerzit v České republice. 25 let do historie a klidně i více se vracíme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Rok 2000 patřil hitovce Chillin od partičky známé jako Mojo.

Celé Circle, Touch in the Night, tohle je večer na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který vás vede zpátky v čase. Pravidelně mezi 18. a 21. hodinou hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milenia. Z té české domácí scény už je za chvíli MIG 21 s hitem Slepic Pírka. Z té zahraniční se můžete těšit třeba na projekt Pharao.

0: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

0: www.radiovlnytečkacz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Červený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Navážeme na něj zase zítra úderem 18. hodiny. Hezký večer i s dalšími hity v našem playlistu. Hrajeme vám pro lepší náladu.

Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Azore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se CZ jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se CZ. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
5: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: pozore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.